0: Tyjo, ten novej Blake, to je...
1: Vojtěchu, nezačínej.
0: Ta deska je skvělá. On je teď normálně šťastný a na tom albumu hostují takový jména, ale takový jména. Třeba Travis Scott, Rosalia...
1: Prosím tě, zastav mi tady.
0: Andre 3000, ale nejvíc zajímavý je,
1: zastav
0: že...
1: mi tady.
0: Jako tady?
1: Jo. Čau.
0: Čau.
2: Radio 1.

Moje budoucnost je zářivá a krásná. Všechno, co na mě čeká, je v pořádku. Není čas.

0: Šíří se to jako mor.
1: Co?
0: Jako mor.
1: Ale co?
0: No přece Rádio 1.
2: Aha. Praha, Plzeň, Liberec, České Budějovice.

0: Yeah, that'll do for the...
1: Reklama Rádia 1.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení, protože děláme jen skla a to se pozná. Je to snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.

0: Nakupte si na celý týden maso, sýry, ovoce, zeleninu, čerstvý vraňanský chléb, pomazánky, vajíčka z našeho chovu nebo koláčky.
1: Chutné, zdravé a za skvělou cenu.
0: A navíc, za každý nákup v bistru teď získáte vraňanku, kterou uplatníte při nákupu právě na naší prodejně.
1: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
2: Reklama na Radio 1.

Dobré ráno, při od mikrofonu se hlásí Martin Nouza. Já mám dneska blog od 6 do 9 a zároveň je to můj vlastně první den, takový první solo vysílání, tak se na to hrozně moc těším. Teďka nám dohrál na úvod Baby Keem a jeho song Dramatic Girl, kde měl na featu Che Ekru z jeho nové desky Casino, která vyšla letos a je fakt hodně zábavná. Tak my se rovnou pustíme další song. Přeju třeba hezký ráno, jestli to nastáváte, a jdem si pustit takový větší klídeček.

0: Hrady na dobrý večer.
1: Ahoj, tak já si myslím, že to byla knížka.
0: No tak špatně rozumím. No tak bohužel došlo k nějaké poruše ve spojení.
2: I speak to the spirits and the spirits tell you to shut your damn mouth.

No, teď už nám dohrál Labyrinth a jeho song Shut Your Damn Mouth. Právě proč jsem pustil Labyrinth, zrovna teďka máme přes poslední dva díly amerického seriálu Euphoria a právě tenhle ten producent tohle seriálu odstoupil, on dělal vlastně předtím soundtracky, je to hrozný borec a teď vlastně vydal takový jako oznámení, že s tímhle seriálem končí a zatím, co jsme viděli za ty uplynulý díly, tak je to takový trochu crazy, tak se možná ani nedivíme. No, my se posuneme dál, posuneme se do Česka, pustíme si českýho zpěváka Míru, Miroslava Patočku, kterýho můžete znát třeba z projektu TP. Ten se teďka vydal, Míra se teďka vydal na solovou dráhu, vydal první single Inside Out. Aha, mě to hrozně moc baví. Slyšel jsem už dopředu nějaký celý ipko a myslím si, že to bude velký. Tak si to užijte.

0: La Beretta. Festival Art Safari ve studiu Bubec v Řeporích od 16. do 24. května. V sobotu workshopy, vernisáž, koncerty, v neděli workshop a divadlo pro děti. Slackline, Eliška Brtnická, Lukáš Herold, Bene Band, Lucia Piusi, divadlo Feigele. Přijeď vlakem!
1: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
2: Stavebniny DEK přináší mega akci. Při zapůjčení akukladiv Hilti Nuron vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin DEK platí do 29. května včetně rezervací. Tak si půjčte akukladiva Hilti Nuron se dvěma bateriemi zdarma. Více na DEK.cz.
3: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
5: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 69,90 vepřová krkovice bez kosti kilo a šery rajčata 250 gramů za 49,90 do 26. května ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
6: Placebo. Britská legenda je na cestě do Prahy. 30 let od debutu a s novou podobou Placebo Recreated. 15. listopadu Praha, sportovní hala Fortuna. Vstupenky na LiveNation.cz. Placebo přiváží LiveNation, podporuje Radio 1.
7: Reklama na Radio 1.

0: Nejhorší jingly na světě prostě.
1: Jsou na Rádiu 1.
2: Kulturní léto Rádia 1. Kulturní léto je tu a začínáme Nefestíkem. Malým, ale osobitým, programově nabitým a kvalitou překypujícím festivalem zajímavých objevů i léty prověřených stálic alternativní hudby. Stylový záběr festivalu je široký. Od world music přes reggae a nejrůznější menšinové odnože, rocku až po rap či elektroniku. Součástí festivalu budou tradičně i slam poetry, divadelní představení nebo filmové projekce. Letos vystoupí například WWW Neurobeat, Wolves of Saturn, Athéna Chlebová, Invasive Species, Dr. Curry, Xtensia, Snail, Nixies a množství dalších kapel a DJů. Nefestík se koná o letním slunovratu, tedy od 19. do 21. června v městečku Nepomuk pod Zelenou horou v půvabném areálu staré zelenohorské pošty. Program a další informace na nefestík.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na Nefestík najdete voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Ergonomickou bezdrátovou myš Connected. Ideální prevence bolesti zápěstí. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Crossbody taška od české značky Brasy. Stylovka na léto, kdy chceš jen vyrazit a neřešit. Batohy, co s vámi zestárnou. Brasy.cz. Audioknihu Ivan Fíla, Tisíc očí. Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. Kulturní léto Rádia 1.
1: Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.
3: No a na Nefestíku si můžete užít třeba Athénu Chlebovou a její single Pomeranč, který si dáme právě teď.

To byla Athena Chlebová a teďka Tease Jenny on Holiday, norská zpěvačka Jenny Hallingford. Přijďte si to.

0: Rádio 1, na Plutu by se divili.
1: No, teď nám dohrál, zapomněl jsem, který letos vydal novou desku, na který spolupracoval s Michalem Schnaubertem, který to produkoval, který ho můžete znát třeba z kapely Prázdniny, anebo taky teďka byl virální na sociálních sítích, jelikož zjistil, že jednotlivý stanice metra jsou v jednotlivých tóninách podle toho, na jaký lince jedete. Strhlo to docela velkou debatu na sítích, na to, když se koukněte, je to docela vtipný. My se posuneme dál, pustíme si Pivoňku, její single Půjdem se projít. Právě Pivoňka začíná taky vysílat tady na Rádiu 1, stejně jako já byla minulý týden na zaučení a bylo to hrozně příjemné vysílání a budete jí moc pravidelně slyšet už od června, tak mám vždycky jako skvělý výběry a songy a vhled do české scény, tak na to se hrozně moc těším. Tak jo, tak teď Pivoňka, půjdem se projít.

Hitparáda Rádia 1. Představujeme si novinky v Hitparádě Rádia 1 pro tento týden. Spolupráce belfastského tria Kneecap a Kay Tempest vyústila ve skladbu Irish Goodbye. Novinka první. O vychutnávání si přítomného okamžiku je skladba od Lucy Dacus. Jmenuje se Planting Tomatoes.

DJ a zakladatel kolektivu a labelu Toys Berlin, to je Asa 808. Ve spolupráci s producentem Throwing Snow si představujeme skladbu Samsara Spirals.

0: Tři šťastní vylosovaní hlasující obdrží lístky na koncert Davida Byrna, který vystoupí 17. června v O2 Univerzu.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.

0: Und Celati hat eine gute Atmosphäre.
1: Ja, du jedna. Dohrali nám Metric a já jsem hrozně rád, že tato kapela zase vydala desku, která se jmenuje Romanticize Dive. Složitý na mě. Každopádně, co mě k tomu přivádí, včera dávali v jednom artovém kině tady v Praze, opakovali film Scott Pilgrim proti zbytku světa, kde právě kapela Metric udělala hlavní vlastně single, nebo vlastně hlavní soundtrack, single Black Sheep, tak mi to přijde takový hezký, že se tenhle ten film stále někde pouští. Je to moje velký oblíbený a když jsem měl tehdy kapely, tak to byl pro mě hrozně zásadní film.

0: reklama Rádia 1.
1: Chataříte? Nechataříte? Umělecko-průmyslové muzeum v Praze vás zve na výstavu Chata – fenomén ve světě architektury. Základem expozice jsou fotografie kurátora Adama Štecha, které pořídil během svých cest za chatami po Česku i světě. Prázdniny na vysněné chatě u nás zažijete s jistotou. Výstava potrvá do 13. září.
2: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
3: Stavebniny DEK přináší megaakci. Nejprodávanější karisíť KH20 do základové desky nyní za skvělých 436 korun včetně DPH. Megaakce ve stavebninách DEK platí do 29. května. Tak si přijďte pro karisíť za super cenu. Více na DEK.cz.
4: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
5: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
6: Co to je?
7: Dopravárt, vezeme vám pračku.
6: A co teď?
7: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
6: No tak to si rozumíme.
8: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
9: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou plec bez kosti kilogram za 54,90 a rajčata šery 250 gramů za 19,90. Byla. To dobré začíná u nás.
10: Codeline se loučí. U toho nesmíte chybět. 5. prosince v pražském Foru Karlín. Od pouličního hraní až po největší světové haly. Codeline. 5. prosince Praha Forum Karlín. Vstupenky na LiveNation.cz. Podporuje Radio 1.
11: Reklama na Radio 1.
12: In my restless dreams, I see that town.
13: So we is, Prince, New Jersey.

0: Mně to přijde násilně nelíbivé.
1: Rádio 1.
2: No a nám právě dohrála Leroy z její nový desky Status Update Music. Single se jmenuje Chase This Feeling a je to jedna z desek, která opravdu teďka jako hejbe internetem a všema možnýma hudebníma blogama. Je to naprosto crazy, takový dekonstruovaný elektronický klubový sound. Fakt skvělá deska, moc doporučuji. No a my jsme se zatím překlopili do 7. hodiny, posloucháte Rádio 1, dneska s Martinem Nouzou, je to moje první směna solová, tak doufám, že máte třeba fajn ráno, kdyby vás třeba bavilo, co hraju, napište do chatu, najdete to na webu Rádio 1. Tak my se posuneme dál, čeká nás Dvě slunce, Anky a jejich single Zrcadlo.

Praze, jenom u sebe si občas nejsem jistý. Nahodil jsem dress code a najednou to feeluje jak cosplay. Neřeším, jak to lidi vezmou, se chovám jako dospělej. Nahrotil jsem skills a knowledge.

0: Like my fire.
1: Spomal se, Káči. V jednom mezi náma musí být jasno. Posloucháš Rádio 1?
0: S Rádiem 1 vstávám, s Rádiem 1 uléhám, baby.
1: Tak to je jiná. Hop, tady, da, da, dam, tam.
2: No a teď už si dáme Fake Minka a jeho song Fuck My Life. Na to se můžete těšit už v červnu v Praze. Přijede za náma.

0: Jedna reklama.
1: Co to s tebou dneska je, Bohumile?
2: Ale už se nám to blíží, už se nám to blíží.
1: Co se blíží?
2: Aukce se blíží.
1: Jo, akce. Ale jaká akce?
2: Šmaria, aukce. Aukce v Arthouse Hejtmánek.
3: Arthouse Hejtmánek.
2: Zahradní aukce ve čtvrtek 4. června od 16 hodin. Předaukční výstava bude otevřena od 21. května do 3. června denně, včetně sobot a nedělí od 11 do 18 hodin.
3: Více na www.arthousehejtmánek.cz.
0: Jedna reklama.

0: A nám už dohrává Beata a její single Co po vejšce z EPčka, který se jmenuje Kreuzberg a je to pecka. No a pokud byste chtěli třeba Beatu dneska vidět, tak můžete zajít večer na otevření sezóny do Karlínského přístavu, kde zahraje, kromě ní zahraje taky Beaka. Tak se tam třeba uvidíme, možná se tam taky zastavím. No a my pokračujeme dál, já tady mám request na song, bude to Via, její single Pale White Horse, kde mají na featu Justina Lavaše. Tenhle ten single posílám na zdiby Brnky, mýho hudu, kde jsem částečně vyrost a ty se tam teďka určitě všichni chystají do práce, tak jim přeju hezkou cestu. Via, Pale White Horse.
1: Hey, white horse, please don't croak.

0: právě jednou.
1: A právě nám dohrál Daniel Harrell Skeleton Pláček a teď máme Edward Skeletrix.

0: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
1: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 až do 26. května.
0: Kaufland.
2: Chcete mít přehled o současném umění? Výstava Expanze přináší výběr toho nejzajímavějšího, co za posledních 13 let přibylo do sbírek Galerie hlavního města Prahy. Nastupující generace i časem prověřená jména. Císařovský, Dopitová, Jetelová, Kintera, Kolíbal, Mančuška, Nepraš, Pacovská, Pinkava, Skála, Sýkora, Válová a další. Expanze v Galerii hlavního města Prahy. ghmp.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 69,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Sky Towers Malešice. Moderní bydlení, které mění pohled na město. Stylové byty v nové dominantě Malešic. Výhledy, komfort a centrum na dosah bez každodenního dojíždění. Sky Towers Malešice. Otevřete dveře novým obzorům. Více na www.skytowers.cz.
7: To je.
8: Dobravárt, vezeme vám pračku.
9: A co teď?
8: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
9: No tak to si rozumíme.
10: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Reklama na Radio 1.

0: elektronické produkce.
1: No, teď už můj oblíbenci, co by to bylo ráno bez nich. Overmono, jejich single Lock Up.

No, teď už nám dohrávají Overmono. Pokud tě máte rádi stejně jako já, doražte do Brna na skvělý festival Popmes, kam se taky chystám. Hrozně skvělej, úplně top lineup letos doporučuji, takže v srpnu v Brně se všichni vidíme, bude to krásný. No a my pokračujeme s elektronickýma producentama. Blé, James Blake.

0: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
1: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
0: Kaufland.
2: 27. května pokřtí kapela Úprák v Paláci Akropolis svou novou desku Soundtrack za doprovodu smyčcového kvarteta. Předkapela Surf Robbery, afterparty DJ Babylon a Buzz Beast Sound System. 27. května Úprák v Akropolis.

0: až se vám blíží zpátečka a další. A další. A další. A další. A další.
1: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
2: Jsem Anna Beata Háblová a zvu vás k objevování Prahy jinak. Přidejte své místo do projektu Praha poetická. Stačí označit bodem na mapě a popsat ho pár stručnými větami. Společně tím vytvoříme báseň o městě. Zapojte se i vy na stránkách prahapoetická.geoportalpraha.cz.
3: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
4: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
5: Reklama na Radio 1.
6: No jo, a teď už tenhle ten single, na který se těším celý ráno. Objevil jsem ho nedávno a hodně u mě funguje.

0: jedna?
1: No tenhle jingle, to nevím.
2: No, dohrála nám Grimes a já bych chtěl hrozně moc poděkovat. Píše mi hrozně moc kamarádů, rodina, že poslouchají a dokonce i nějaký requesty na songy. No a kdo mě zná, tak ví, že jsem dlouhodobý hrozně velký fanoušek kapely White Lies od doby, co jsem byl hrozně malej. A právě mi tady někdo napsal do chatu, hele, pust tam White Lies, teď to prostě musí zahrát. Tak i když jsem je neměl zařazený, zařazuju. Pro mě jedna z nejlepších songů, co udělali z desky 2013, Big TV, vlastně stejnomená píseň Big TV. Jdeme na to.

0: Reklama Rádia 1.
1: Zveme vás na Vyšivanka Day do Holešovické tržnice. Celodenní festival, inspirovaný mezinárodně slaveným ukrajinským svátkem, proběhne už ve čtvrtek 21. května. Skvělé jídlo, živá hudba, folklor a barevné vyšivanky. Těšíme se na vás na oslavě přátelství, gastronomie a ukrajinské kultury. Více na www.holešovickatržnice.cz.
2: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky. Odložená, splatnost, faktur. Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
3: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací. Zaregistrujte se na kreativní workshopy, sportovní lekce nebo se za námi jen přijďte podívat a poznejte svět ikonického designu a technologií. Mercedes-Benz Studio Praha.
4: Kdo nezná vlastní historii, je odsouzen k jejímu opakování. Je to ale vždycky špatně? Keramická hlína zažívá novou vlnu popularity. Charakterizuje ji trvanlivost, stejně jako schopnost uchovávat otisky minulosti. Present Perfect. Otisky času v současné keramice. Osmička Humpolec. Doražte, bude to hlína.
5: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert.
6: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v KIK. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc, než si myslíte.
7: Prémiový týden přichází do Fokusu. Právě teď získáte slevu 30% na všechna dioptrická skla a 40% na skla multifokální. Sleva platí i na skla do vlastní obruby. Využijte tuto výjimečnou příležitost a dopřejte si brýle, které vám zajistí pohodlí při čtení, práci i řízení. Fokus. Pro zdravý pohled na svět.
8: Reklama na Radio 1.

0: Chceš ještě něco?
1: Radio 1.
2: A teďka už další můj oblíbenec. Zabít Františka, single Ostrov. Moc krásná věc, takhle na ráno.

0: To nedá. Strašně moc. Tak tohle já nechápu.
1: Bravo. Jsem vypracovaný.
0: Jo, vyhoď to, prosím, že cestou tam máš sklo.
2: Radio 1, posloucháte Radio 1, dneska poprvý s Martinem Nouzou, my se překlapíme do 8 hodiny a máme tady další single, tentokrát newyorskou kapelu The Strokes a jejich single Falling Out of Love. No já jsem zdravý, co na ní řeknete, jelikož internetový nejvíc busy nerd Anthony Fantano o ní na Reelsku ji ani nedoposlouchal, řekl, že to je naprostý odpad, hrozný a šílený, tvářil se u toho fakt hrozně vtipně. Tak jo, vlastně, jako mě to zase tak hrozně nepřijde, ale tak má velký problém s autotunem a s těmhle věcma, tak jsem zdravý, co na to povíte, klidně napište do chatu.

0: pozvánka do Galerie hlavního města Prahy.
1: Zdravím posluchače Rádia 1 a za Galerie hlavního města Prahy vás moc zvu na výstavu Expanze. Tahle výstava by neměla uniknout těm, kteří chtějí mít přehled o současném umění, protože přináší výběr toho nejzajímavějšího, co za posledních celkem 13 let přibylo do sbírek Galerie hlavního města Prahy. Uvidíte díla jak výrazných jmen české výtvarné scény, tak ale i nastupující generaci autorek a autorů. Mezi těmi jmény najdete například Josefa Bolfa, Tomáše Císařovského, Milenu Dopitovou, Magdalenu Jetelovou, Krištofa Kinteru, Ivana Pinkavu nebo třeba Zdenka Sýkoru a Jitku Válovou. Otevřeno je od úterý do neděle od 10 do 18 hodin, ve čtvrtek pak speciálně prodloužená doba do 20 hodin. Výstava Expanze bude v GHMP knihovně na Mariánském náměstí, které je vlastně kousek od Staromáku, k vidění až do 30. srpna 2026. Více informací najdete na webu ghmp.cz.
2: Kulturní servis.
3: A teďka už Viktor Ory, lovci jsou už unavení. Pozdrav na Slovensko.

0: Prosím, š jako škrr.
1: Rádio 1. A teď už Asaya Rashad a jeho song Boy in Red. Skvělá deska. Doporučuji, vyšla letos.

No, práve nám dohráva Saja Rašád a jeho song Boy in Red. A jako další song jsem si připravil single z nové desky kapely takového americko-čínského dua, který si říkají Chinese American Bear. Single se jmenuje No No Yeah Yeah. A celá ta deska je úplně jako příjemný takový indie popík, je to hodně pozitivní, tak když by někdo chtěl trochu pozitivna do života, tak doporučuji si tohle dát. Chinese American Bear, No No, Yeah Yeah.

A konečně pátá novinka. Loa Kuhn a skladba Distorted Moves. Tři vylosovaní hlasující od nás tentokrát dostanou vinylové album A Trip of Being od kapely Noisy Pots.

0: Velká sedma na Rádiu 1. Vaše československá hitparáda.
1: A teď už Obon, Čajár a Lip Dance. By the way, i na to se můžete těšit v Brně na Popmes.

0: Dobré ráno, i v tuto šílenou hodinu je s vámi Rádio 1.
1: Jo jo, šílená hodina, blíží se nám 9. a já se budu pomalu loučit, ale ještě předtím tu máme skvělej single z nový desky od Gorillaz, The Sad God.

0: No.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
2: Prague 420, konopný veletrh a festival v Praze.
3: PTK H16, Elboy, Danzhun, Michailov, Payne, General Levy nebo Debit, Rapida Bernas LA.
2: Přes 100 vystavujících značek. Soutěže, atrakce a hromada zábavy.
3: Už 6. a 7. června v Praze. Prague420.com.
4: Stavebniny Dek přináší mega akci. Smrková palubka Classic tloušťky 15 mm v kvalitě AB, metr čtvereční nyní za skvělých 245 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro smrkové palubky Classic za super cenu. Více na dek.cz.
5: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pustte k vodě. Doktor Max.
6: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě? Toulat se Evropou? Nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat, to musíte zažít.
7: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
8: Carglass opraví, Carglass vymění.
9: Reklama na Radio 1.
10: A teď už Matyášovi kamarádi, když se to třpití, tak to prej chce. A nyní Dušan Vlk, Matyášovi kamarádi.

jako sídlem, ale proč se to nabízí, když žijeme v době, kde nás to postupem zabíjí. Já nechci mega listeners, chci jen 30 000, chci prostě něco, co mě vizí, jen nabíjí. Všichni můžeme

Teď už dohrál Elektra. Vlastně ty jste mohli vidět v pondělí v Sub-Zero, kdy měli koncert. A teďka American Football kapela. Single Man Overboard. Úplně vyňuňaný bicí. Moc se těším.

Tak akorát dohrávají American Football. No a nám se blíží 9. hodina. Děkuju moc, že jste poslouchali tenhle blok od 6 do 9. Já jsem byl Martin Nouza, poslouchali jste Rádio 1. Tohle byla moje první směna a fakt jsem si to moc užil. Těším se, že od června tady budu nějak pravidelněji. Tak jsem si ještě připravil dva singly Genesis Ovusu a Mewlau ze Slovenska. Tak vám přeju krásný den a zase někdy. Ahoj.

0: keeps going.
1: Reklama Rádia 1.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské, tradiční pomazánkové, různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda, různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
3: To se nedá popsat, to musíte zažít. Festival Tanec Praha přiváží zahraniční hvězdy z 12 zemí nejen Evropy, ale i Afriky, Asie či Latinské Ameriky. Čeští umělci chystají 5 koprodukčních projektů. Hlavní scénou je Ponec, ale také Jatka 78, hudební divadlo Karlín i další prostory v Praze a na 20 místech po České republice. Od 1. do 23. června. Program a vstupenky na www.tanecpraha.cz.
4: V drogérii Teta je nyní akce 2 plus 1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oreal Paris, Purity Vision, Beauty of Jocelyn a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.
5: V Penny nyní najdete polštářovou zoo. Udělejte si radost takhle velkým plyšákem na hraní i spaní. Získáte je z body za nákupy jen za 149,90. Penny. Nakupujte hezky česky.
6: Podívejte se lásce do očí. U nás ve Focus Optik nezáleží na tom, koho milujete. My totiž dobře víme, že láska má skutečně mnoho podob. Přijďte se o tom společně přesvědčit do jedné z našich optik. Při nákupu 2 kompletních dioptrických brýlí získáte druhý pár zcela zdarma. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
7: Placebo. Britská legenda je na cestě do Prahy. 30 let od debutu a s novou podobou Placebo Recreated. 15. listopadu Praha, sportovní hala Fortuna. Vstupenky na LiveNation.cz. Placebo přiváží Live Nation, podporuje Radio 1.
8: Reklama na Radio 1.

0: Ahoj.
1: Hoj, hoj, hoj.
2: Rádio 1.
0: Ahoj.
1: Krásné dobré ráno od mikrofonu Rádia 1. Už vás zdraví Jan Marek. Budu tady s vámi až do 12 hodin. Vy jste od 6 až do 9 slyšeli první směnu Martina Nouzy na Rádiu 1. Doufám, že jste se užili. No a my si spolu uděláme příjemný dopoledne. První skladba, kterou jsem vám dnes vybral, tu má na svědomí Kevin Morby, kterému nedávno vyšlo jeho 8. studiové album Little Wide Open. A na tomhle albu kansaského rodáka se nachází taky tahle skvělá věc, skladba s názvem 100,000. Posloucháte Rádio 1.

No a vy stále posloucháte Rádio 1. Dneska to bude hlavně jako hlavně o novinkách, jako ostatně skoro každý čtvrtek dopoledne. No ale když jsme tu měli toho Kevina Morbyho, tak proč bychom nesáhli do toho, co vyšlo v loni a zahráli song o jeho partnerky, Katie Crutchfield, kterou samozřejmě můžete znát z projektu Oxahatchee, ale také z projektu, které má se svojí sestrou Allison, projektu Snowcaps. Tady je skladba Wasteland právě teď na Rádiu 1.

0: I wish for all of you blue skies and golden sunshine internally all along the way. Everyone, have a great day.
1: No, já jsem vám na začátek zapomněl zahrát tradiční zdravici Davida Lynche, tak jste ji dostali právě teď. A stejně jako David vám přeju všechno nejlepší do tohohle dne a taky musím vyřídit pozdrav, protože mi volal posluchač František, abych vyřídil pozdravy z Rádia 1 Richardovi. Tak je posíláme a k tomu posíláme taky skladbu skupina Get Down Services a skladba I Can Die Like That. Posloucháte Rádio 1.

0: Počkej, to už jako jedem?
1: Jo.
0: Jo, aha, no tak to já myslím, že jste jenom zkouším.
1: To bylo dobrý.
2: Rádio 1.

0: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
1: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 až do 26. května.
0: Kaufland.
2: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
3: Má smysl hromadit věci? Majetky? Z výletů magnetky? Možná. Ale zážitky? Ty vám nikdo nevezme. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě, vznést se do oblak nebo si labužnicky pochutnat. Ať už chcete zažít cestování, gurmánství nebo adrenalin, běžte na Slevomat. To musíte zažít.
4: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Fernečtok půl litru za 99,90 a švarcvaldskou šunku při koupě od dvou kusů za 24,90 za kus. Bila. To dobré začíná u nás.
5: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. května 2026. Více na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 69,90 vepřová krkovice bez kosti kilo a šery rajčata 250 gramů za 49,90 do 26. května ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
7: Reklama na Radio 1.

Je to tak, to kafe je dneska nějaký divný, ostatně jako každý jiný čtvrtek na Rádiu 1. No a další skladba, další novinka, švédská skupina Morabe za Tobacco se skladbou Femen. Posloucháte Rádiu 1.

0: Jedna reklama.
1: Co to s tebou dneska je, Bohumile?
2: Ale už se nám to blíží, už se nám to blíží.
1: Co se blíží?
2: Aukce se blíží.
1: Jo, akce. Ale jaká akce?
2: Šmaria, aukce. Aukce v Arthouse Hejtmánek.
3: Arthouse Hejtmánek.
2: Zahradní aukce ve čtvrtek 4. června od 16 hodin. Předaukční výstava bude otevřena od 21. května do 3. června denně, včetně sobot a nedělí od 11 do 18 hodin.
3: Více na www.arthousehejtmánek.cz.
0: Jedna reklama.

Posloucháte Rádio 1, je 9 hodin 41 minut, no a nám tady dozněla skupina z Manchesteru, skupina West Side Cowboy s úplnou novinkou jejich singlem s skladbou Kickstones The Boys. Tato skupina je vám samozřejmě známá jak z vln Rádia 1, tak pokud jste třeba byli na koncertě americké skupiny Geese, tak tam vystoupili jako předkapela. No a když je tady ta nádherná souvislost, proč si nepustit newyorskou skupinu Geese a skladbu Texas z jejich loňského posledního alba Getting Killed. Posloucháte?

Kulturní léto Rádia 1. Kulturní léto je tu a začínáme Nefestíkem. Malým, ale osobitým, programově nabitým a kvalitou překypujícím festivalem zajímavých objevů i léty prověřených stálic alternativní hudby. Stylový záběr festivalu je široký. Od world music přes reggae a nejrůznější menšinové odnože, rocku až po rap či elektroniku. Součástí festivalu budou tradičně i slam poetry, divadelní představení nebo filmové projekce. Letos vystoupí například WWW Neurobeat, Wolves of Saturn, Athéna Chlebová, Invasive Species, Dr. Curry, Xtensia, Snail, Nixies a množství dalších kapel a DJů. Nefestík se koná o letním slunovratu, tedy od 19. do 21. června v městečku Nepomuk pod Zelenou horou v půvabném areálu staré zelenohorské pošty. Program a další informace na nefestík.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na Nefestík najdete voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz.

keramickou bezdrátovou myš Connected. Ideální prevence bolesti zápěstí. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Crossbody taška od české značky Brasi. Stylovka na léto, kdy chceš jen vyrazit a neřešit. Batohy, co s vámi zestárnou. Brasi.cz. Audioknihu Ivan Fíla, Tisíc očí. Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. Kulturní léto Rádia 1. Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

Posloucháte Rádio 1, je 9 hodin 51 minut, no a ještě než odběde 10. hodina, tak stihneme pár tuzemských věcí. Tohle byl brněnský projekt TSFS, nebo TSFS, chcete-li, skladba Loving You Is Worryingly Easy. Další místo, kam se vypravíme, pod hůří Nízkého Jeseníku, konkrétně do Krnova. A v Čechách už poměrně dobře usazenou známou kapelu Bratři Orfové, která má venku novinku, single, skladbu Co nejdál, právě teď na Rádiu 1.

0: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
1: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 až do 26. května.
0: Kaufland.
2: Pivo, pivo, burger, burger, burger, burger, pivo, pivo.
3: Nejlepší řemeslná piva, šťavnatý burgery a skvělá atmosféra. 24. května v Praze na Karlínském náměstí. Pivo a burger festival. Hrát budou United Flavor, tak si to píš. Neděle 24. května. Pivo a burger festival v Karlíně.
4: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
5: Sky Towers Malešice. Moderní bydlení, které mění pohled na město. Stylové byty v nové dominantě Malešic. Výhledy, komfort a centrum na dosah bez každodenního dojíždění. Sky Towers Malešice. Otevřete dveře novým obzorům. Více na www.skytowers.cz.
6: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
7: Do Penny dorazila polštářová zoo. Navíc v akci borůvky 125 gramů za 24,90 a výběrové špekáčky ze zníku v talíř 600 gramů za 69,90. Penny.
8: Codeline se loučí. U toho nesmíte chybět. 5. prosince v pražském Foru Karlín. Od pouličního hraní až po největší světové haly. Codeline. 5. prosince Praha Forum Karlín. Vstupenky na LiveNation.cz. Podporuje Radio 1.
9: Reklama na Radio 1.

Je přesně 10 hodin, vy posloucháte Rádio 1, je čtvrtek 21. května a svátek slaví všechny Moniky. No a tady je kulturní servis, kde se spolu podíváme, co se dnes děje v těch galeriích. V Kunsthalle Praha vystavuje William Kentridge výstavu s názvem The Battle Between Yes and No. V Doxu výstava Gaisura. Na Pražském hradě, konkrétně výzdáně Pražského hradu, výstava Fragmenty paměti, svatovický poklad v zrcadle současného umění. Galerie hlavní města Prahy v knihovně Expanze přírusky v letech 2013 až 25. Galerie Středočeského kraje tam vystavuje Jakub Berdych Karpelis v jeho základní sadu. Ve Středočeském muzeu v Rostokách u Prahy Trnkova zahrada 2. V Kaštánu v scéně Unijazzu Marcel Bárta a jeho Meltary a kresby z cest. V Národní galerii Praha ve Veletržním paláci NGP 230 let. V muzeu Montanelli výstava s názvem Who, Why. V čítárně Unijazz Svět jinýma očima výstava obrazů umělců na spektru autismu. V Moravské galerii v Brně Liběna Rochová a Doteky. V galerii C12 Fashion Grain. V muzeu Kampa Václav Sokol a Hojnost. V umělecko-průmyslovém muzeu v Praze výstava Art Life Umění pro život. V Artoto galerii v Uhelném mlýně Mezi námi v tichu. Galerie Benedikta Reina v Lounech Adriana Šimutová a její výstava Rozhraní. V galerii Lázně Liberec Jiří Černický a Západ země ze slunce. V Rokafé Jiří 231 a Climate Revolution. Na Chvalském zámku Cesta kolem světa za 80 dní. V Karpuchy na galerii Jena Park a Kurt Gebauer a jejich společná výstava Art the Atlas. V galerii Umění Karlovy Vary výstava obrazů Romana Franty Outside Inside. Trafo galerii Lucie Rosická a její laundromat program pro jemné zacházení. V Novoměstské radnici výstava Elegance, ve vile Pele Andrej Dubravský a jeho výstava The Rest. Meat Factory v galerii Kostka, Borzos Larynx a Spectre in the Wedge. V Terezianském křídle Pražského hradu Czech Nature Photo, galerii Panská 1 v Českých Budějovicích Krištof Kintera a velkoformátové limitované printy. V galerii etc. Art tam se můžete těžit na Jiřího Surůvku s výstavou Můj boj. V Pragovce galerii výstava Katarziny Vyškovské Perfect World. V galerii moderního umění v Roudnici nad Labem Miroslav Machotka a jeho nekonkrétní obrazy konkrétního světa. V Artium Bořislavka výstava umělkyně Kateřiny Šťastné Intervaly přítomnosti. No a v Osmice Humpolec Present Perfect Otisky času současné keramice. No a na Rádiu 1 odpoledne o 12 se můžete těšit na vysílání Jany Kománkové a taky poté od 3 až do 6 na Standu Zimu. Budou tady taky ještě nějaké soutěže, tak pečlivě poslouchejte. No a taky rozhovory ve 2 hodiny, rozhovor o festivalu Iberian Waves a v 5 hodin o poetické mapě Prahy. V 6 hodin pořád Odvážné palce, v 7 hodin CD Nonstop, kde jsme pro vás vybrali album Stinga s názvem Nothing Like the Sun. Od 8 hit paráda Rádia 1 s Jerem Žákem, 5 novinek v ní a také nový aktuální žebříček vašeho posluchačského hlasování, které ještě můžete ovlivnit, protože hlasování stále běží až do 12 hodin na webu radio1.cz. No a po hit parádě na závěr dne od 10 až do půlnoci pořad AR180 se Štěpánem Wolfem a Kubou Hoškem. To byl kulturní servis na Rádiu 1.

Rádio 1, je 10:15, no a po československé scéně, naposled jsme tady hráli letos Monikou se skladbou Tiger, jsme si tady hráli další hudební novinky, byl tady třeba Moses Sumney se skladbou Sins of the Father, teďka švédský hudebník Blady se singlem Blondie, no a teď se podíváme do New Yorku za duem, které si říká Ear, a tady jejich skladba Ne Plus Ultra. Posloucháte Rádio 1.

0: Byl do Češky.
1: Radio 1. Tak stisknul jsem dvakrát.

0: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
1: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 až do 26. května.
0: Kaufland.
2: Prague 420, konopný veletrh a festival v Praze.
3: PTK, H1.6, Elboy, Danzhun, Michailov, Payne, General Levy nebo Debit, Rapida Bernas, LA.
2: Přes 100 vystavujících značek, soutěže, atrakce a hromada zábavy.
3: Už 6. a 7. června v Praze. Prague 420.com.
4: Sky Towers Malešice. Moderní bydlení, které mění pohled na město. Stylové byty v nové dominantě Malešic. Výhledy, komfort a centrum na dosah bez každodenního dojíždění. Sky Towers Malešice. Otevřete dveře novým obzorům. Více na www.skytowers.cz.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Chcete mít přehled o současném umění? Výstava Expanze přináší výběr toho nejzajímavějšího, co za posledních 13 let přibylo do sbírek Galerie hlavního města Prahy. Nastupující generace i časem prověřená jména. Císařovský, Dopitová, Jetelová, Kintera, Kolíbal, Mančuška, Nepraš, Pacovská, Pinkava, Skála, Síkora, Válová a další. Expanze v Galerii hlavního města Prahy. ghmp.cz.
8: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
9: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
10: Reklama na Radio 1.

10 hodin 26 minut, posloucháte Rádio 1, dozněla nám tady londýnská skupina s novinkou skladba New Muscles od skupiny Mary in the Junkyard. Další věc, další novinka, newyorské duo Widowspeak a skladba Softcover právě teď na Rádio 1.

0: Ano, slyšeli jste dobře, je tu skutečně soutěž Rádia 1. A to soutěž ne tak ledajaká, protože je tady první týden našeho soutěžního speciálu Kulturní léto. A dnes, jako každý jiný všední den, můžete vyhrát tašku kulturního léta plnou cen. My jsme tenhle týden začali s festivalem Nefestík, což je malý, ale osobitý, programově nabitý a kvalitou překypující festival zajímavých objevů i léty prověřený stálec alternativní hudby. Stylový záběr festivalu je široký, od world music přes reggae a nejrůznější menšinové odnože roku až po rap či elektroniku. Součástí festivalu budou tradičně i slam poetry, divadelní představení nebo filmové projekce. Letos tam vystoupí například VVVčka, Neurobeat nebo Athéna Chlebová, Doktor Curry, skupina Něco Něco a množství dalších kapel a DJů. Nefestík se koná o letním slunovratu, tedy od 19. až do 21. června v městečku Nepomuk pod Zelenou horou v půvabném areálu staré zelenohorské pošty. Program a další informace na webu nefestik.cz. No a co vy můžete vyhrát? Vyhráte tašku, ve které najdete dvakrát lístek na festival Nefestík v Nepomuku. Dále tam bude voucher v hodnotě 500 korun od Rockspring.cz, crossbody tašku od české značky Brasy, audioknihu od vydavatelství One Hot Book, poukaz na 350 korun od Kava.cz, no a ergonomickou bezdrátovou myš od Connected. No a já už jenom připomenu, že telefon číslo do našeho studia je 210 323 919. No a vy na tohle číslo za chvilku můžete volat se správnou odpovědí na otázku. Na Nefestíku vystoupí také významný představitel tuzemské reggae scény, kterou si právě hrajeme, Doktor Curry. A já se ptám, jaké je jeho občanské jméno. No a rovnou vám dám možnosti, je to buď Andrej Svatinský, nebo je to Ondřej Háša, a nebo je to Jan Pavel. Volat na číslo 210-323-919 můžete právě teď. Tak, a já tady mám prvního volajícího. Ahoj, tady je Honza.
1: Jo, ahoj, tady Martin.
0: Čau, Martin.
1: Já vím, že to je Ondřej Háša, vím to 100%.
0: Ty to víš opravdu 100%, je to naprosto správně. Jméno doktora Curry je skutečně Ondřej Háša. Já ti gratuluji, ty jsi právě vyhrál tady v rámci kulturního léta plnou tašku cen, kde mimo jiné budou taky dva lístky na festival Nefestík v Nepomuku, s kterým tento týden soutěžíme. Ještě jednou gratuluju.
1: Děkuju moc.
0: A nám tedy začíná hrát Athéna Chlebová se skladbou Zajíc, která také na festivalu vystoupí. A já tě, Martine, jenom poprosím, vydrž mi ještě chvilku na telefonu, my si mimo vysílání řekneme více k té
1: určitě,
0: víře.
1: Jasně, vydržím. Díky.

0: Inhaluje. Když paná blbec, vám rýbám jednovůl.
1: Inhaluje.
2: Doufám, že ne
1: rům. Ne, inhaluje.
3: Inhaluje Rádio 1.

CD Nonstop. Britský zpěvák Gordon Sumner Acosting se proslavil už koncem 70. let v londýnské skupině The Police. Jeho druhé solové album Nothing Like the Sun z roku 87 si připomeneme v souvislosti s jeho vystoupením na festivalu Metronom v Praze. A to dnes po 19. hodině v pořadu CD Nonstop.

10 hodin, 48 minut, vy posloucháte Rádio 1, nám tady dozněla texaská skupina Prawn s novinkou skladbou Coloring Pages. Novinkou je skladba následující americké duo Paycheck a jejich skladba Temporary Love právě teď na Rádio 1.

0: Reklama Rádia 1.
1: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky DAF. Více na tetadrogerie.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Stock půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
3: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
4: Toto je.
5: Dopravárt, vezeme vám pračku.
4: A co teď?
5: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
4: No tak to si rozumíme.
6: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
9: A až dorazíš domů, tak zajedeme pro ty sazeničky jahod, rajčat, paprik a také bylinky.
10: No jasně, super.
9: Od kdy se těšíš do zahradnictví?
10: Od té doby, co jezdíme do Vraňan. Do Vraňan se těší všichni.
9: Dámy na rozkvetlé zahradnictví plné sazenic a vrep s avokádem, maču mango nebo jahoda.
10: Pánové na burger s trhaným masem.
11: A děti na 11 druhů zmrzlin, teda hlavně na tu legendární z vraňanských jahod.
10: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
12: Reklama na Radio 1.

0: Tyjo, ten nový Blake, to je...
1: Vojtěchu, nezačínej.
0: Ta deska je skvělá. On je teď normálně šťastný a na tom albumu hostují takový jména, ale takový jména. Třeba Travis Scott, Rosalia.
1: Prosím tě, zastav mi tady.
0: Andre 3000, ale nejvíc zajímavý je,
1: zastav
0: že...
1: mi tady.
0: Jako tady?
1: Jo, čau.
0: Čau.
2: Radio 1. Posloucháte Radio 1, nám tady odbyla 11. hodina, no a první skladba, kterou si pustíme po 11. hodině, náleží skupině Carsey Headrest, která vydala reedici k výročí 10 letům, reedici jejich slavného alba Teens of Denial, která dostala od fanoušků poměrně rozporuplné reakce, protože například byly odstraněny veškeré vulgarizmy a fanoušci diskutují, proč se tak stalo. Ač je to, jakkoliv album nese podtitul Joe's Story a nachází se na ně dvě nové skladby, jednu z nich Joe Drives Again si pouštíme právě teď. Posloucháte Radio 1.

mikrofonu Radio 1, ruší mikrofon. Žádáme posluchači, zachovejte nám přízeň, závada není ve vašem přijímače. Radio 1 vysílá a zkouší mikrofon. Nepokoušejte se přeladit, všechno bude dobrý.

Hitparáda Rádia 1. Představujeme si novinky v Hitparádě Rádia 1 pro tento týden. Spolupráce belfastského tria Kneecap a Kate Tempest vyústila ve skladbu Irish Goodbye. Novinka první. O vychutnávání si přítomného okamžiku je skladba od Lucy Dacus. Jmenuje se Planting Tomatoes.

DJ a zakladatel kolektivu a labelu Toys Berlin, to je ASA 808. Ve spolupráci s producentem Throwing Snow si představujeme skladbu Samsara Spirals.

0: Tři šťastní vylosovaní hlasující obdrží lístky na koncert Davida Byrna, který vystoupí 17. června v O2 Univerzu.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.

0: never ever follow rules.
1: Mně to přijde násilně nelíbivé.
2: Rádio je.

Posloucháte Rádio 1. Z úplných novinek skladeb posledních 14 dní jsme tady sklouzli do věcí, které vyšly minulý rok. Byla to třeba Connie Constance ze skladbu The Offering. Teď právě dohrála skladba Yester, za kterou stojí Angličané Tom Jeremy a spolu s ním Older Brother. No a teď už producent, který si říká Nimino, a hit, který jsme tady loni na Rádio 1 poměrně hodně hráli, skladba I Only Smoke When I Drink. When I only drink, I only smoke when I drink, and I only drink when I overthink. I only smoke when I drink, and I only drink when I overthink.

0: Vladimíre! Vladimíre! Nemůžeš už konečně vypnout to rádio 1?
1: Cože?

0: Reklama Rádia 1.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola Originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
2: To se nedá popsat, to musíte zažít. Festival Tanec Praha přiváží zahraniční hvězdy z 12 zemí nejen Evropy, ale i Afriky, Asie či Latinské Ameriky. Čeští umělci chystají 5 koprodukčních projektů. Hlavní scénou je Ponec, ale také Jatka 78, hudební divadlo Karlín i další prostory v Praze a na 20 místech po České republice. Od 1. do 23. června. Program a vstupenky na www.tanecpraha.cz.
3: Stavebniny Dek přináší mega akci. Smrková palubka Klasik tloušťky 15 mm v kvalitě AB, metr čtvereční nyní za skvělých 245 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro smrkové palubky Klasik za super cenu. Více na dek.cz.
4: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
5: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
6: Prémiový týden přichází do Fokusu. Právě teď získáte slevu 30% na všechna dioptrická skla a 40% na skla multifokální. Sleva platí i na skla do vlastní obruby. Využijte tuto výjimečnou příležitost a dopřejte si brýle, které vám zajistí pohodlí při čtení, práci i řízení. Fokus. Pro zdravý pohled na svět.
7: Mezi ploty více

hodin 33 minut posloucháte Rádio 1 a nám tady dozněla původně libanonská, nyní v Berlíně usazená hudebnice, která se říká Tomb, a tohle byla její skladba Feral. Teď už další hudebnice Kim Gordon a skladba Not Today z jejího letošního alba s názvem Play Me.

0: Nikita San
1: Radio 1.
2: Ano, posloucháte Radio 1. My tady zdravíme Kamila, velkého milovníka skupiny Sonic Youth, ale taky Kim Gordon do Portugalska. A nám skutečně dozněla Kim Gordon se skladbou Not Today, no a hudebník Mark William Lewis k tomu Not Today může dodat jenom název téhle skladby Tomorrow is Perfect. Posloucháte Radio 1.

Kulaté rádio 1, blíží se 12. hodina, je čtvrtek 21. května, no a tady je druhá část našeho pravidelného kulturního servisu. Kam dnes za hudbou? V klubu mě povaleč v 19.30 vystoupí Downy Chase, v Cargo Galerii od 8. Společný koncert Pale Dusk, Noses, Greyhaven a Headwreck. V paláci Akropolis už v 6:30 festival Iberian Waves. Na sedmice totiž klub 007 Strahov, od 7 Gummy Pig a Galanty. V Zaspabu v Plzni od 8 vystoupí Pestalozy, v Fuchsu 2 Swords a Voden. V Groove Baru v 9:30 vystoupí Dmitry, v Meat Factory od 8 Lucrecia Dalt, v Jazz Doku od 9 Chris Potter Trio, no a v Kaštanu scéně Unijazzu od 8 skupina Petrové komety. Z kategorie filmy v kině pilotů 2040 snímek Ďábel nosí Pradu 2 a od 9 budou promítat Sirat. V Edison Film Hub tam se v 16:30 můžete těšit na Ďábel nosí Pradu 2 a od 7 Kill Bill kompletní krvavá aféra. V kině 35 od 6 Farma zvířat a od 8 Alfa. V kině Lucerna v 9:30 premiéra Mandalorian a Grogu. V kině Světozor v 20:15 Soundtrack. V kině Dlabačov od 6 B tým na stopě a od 8 zmizení Josefa Mengeleho. Z kategorie divadla, divadlo v Řeznické v 19.30 nabídne Pravda o Pygmalionu. Kubovna Kašpar v 19.30 Zabiják Joe, Studio Hrdinů od 8 Hra Trpaslíci. V divadle D21 v 19.30 Pěna dní, na Jetkách 78 v 19.30 Hostina. V Alfredovi ve dvoře od 8, teď, když mám dům spálný na popel, vidím lépe na měsíc. Ve Švandově divadle v 19.00 Hra Shoa, v divadle X10 v 19.30 Oidipus Utopia, v divadle Bravo už od 7 Bursty v medu, v divadle Minor už od 6 Malá mořská víla, v divadle Pod Palmovkou v 19.00 Bezruký Frantík, no a No lodi tajemství v 19.00 Představení o Emě Destinové. Potom tady máme ještě kategorii ostatní. V Holešovické tržnici se dnes můžete těšit na Vyšívanka Day, mezinárodní svátek oslavující ukrajinskou kulturu a tradici vyšívaných košil. No a na Rádu 1 už za chvíli o 12 se na vás těší Jana Kománková a klasicky od 3 až do 6 bude na Rádu 1 vysílat Stanislav Zima. Budou tady ještě dva rozhovory, ve 2 hodiny si budeme povídat o festivalu Iberian Waves a v 5 hodin o poetické mapě Prahy. V 6 hodin si můžete těšit na Ivetu Nebesařovu, která uvede pořad Odvážné palce o filmových novinkách týdne. V 7 hodin zazní CD Nonstop, kde bude hrát album Nothing Like the Sun od Stinga. Od 8 hitparáda rádia na 5 novinek v ní Jerry Žák, no a také aktuální žebříček dle vašeho posluchačského hlasování a na závěr dne od 10 až do půlnoci pořad AM180 se Štěpánem Wolfem a Kubou Hoškem. To byl kulturní servis na Rádiu 1 a my si jdeme pustit londýnský projekt Rip Magic se skladbou Screw Dark. Posloucháte? Rádio 1.

Posloucháte Rádio 1, no a máme tady další hudební novinky. Dozněla nám britská hudebnice Toa Bird se svojí skladbou All Gone, na které se spolu podílela také Kathleen Hanna, kterou samozřejmě znáte ze skupiny Bikini Kill. Teď už kanadská skupina Kiwi Junior s jejich singlem skladbou Blowing Up. Posloucháte Rádio 1.

A nám už se opravdu nezadržitelně za 5 minut blíží 12. hodina a to znamená jedinou věc. Já už se s váma musím rozloučit. Od 9 až do 12 hodin vám hudbu vybíral Jan Marek. Pokud vás snad zajímá, co jsem hrál, tracklist už najdete vyplněný na webu radio1.cz. Já se na vás budu těšit zase ve čtvrtek za týden. No a vy se teď můžete těšit od 12 na vysílání skvělé Jany Kománkové. Já jsem s ní tady probíral, s čím se s vámi rozloučit a ona řekla, ať vám pustím nějaké country, že má country ráda. Takže já tak udělám, tady je skvělá tuzemská skupina Samota se skladbou 1000 nepoznaných krás. Tak se mějte krásně a čau.

0: Rádia 1.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské, tradiční pomazánkové, různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda, různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
2: Zveme vás na Vyšivanka Day do Holešovické tržnice. Celodenní festival, inspirovaný mezinárodně slaveným ukrajinským svátkem, proběhne už ve čtvrtek 21. května. Skvělé jídlo, živá hudba, folklor a barevné vyšivanky. Těšíme se na vás na oslavě přátelství, gastronomie a ukrajinské kultury. Více na www.holešovickatržnice.cz.
3: Stavebniny Dek přináší mega akci 2+1. Ke každým dvěma kusům pistolové pěny pro tepelné izolace Dekfoam MX600 nyní navíc dostanete třetí kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro pěnu Dekfoam pro tepelné izolace zdarma. Více na Dek.cz.
4: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
5: Kdo nezná vlastní historii, je odsouzen k jejímu opakování. Je to ale vždycky špatně? Keramická hlína zažívá novou vlnu popularity. Charakterizuje ji trvanlivost, stejně jako schopnost uchovávat otisky minulosti. Present Perfect. Otisky času v současné keramice. Osmička Humpolec. Doražte, bude to hlína.
6: Co takhle internet, který se neseká? Stahuje bleskovou rychlostí a streamuje na plný pecky. Ve Vodafonu máme nejlepší pevný internet v Česku, oceněný v nezávislém testu nPerf. A navíc i vysokorychlostní, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Stavte se pro něj u nás v prodejně. Vodafon.
7: Ahoj, jsem Martin, mechanik z CarGlasu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
8: CarGlas opraví, CarGlas vymění.
9: Reklama na Radio 1.

Dobré poledne, posloucháte Rádio 1, je čtvrtek, zdraví vás Jana Kománková. Na úvod jsme si pustili novější věc od Arabstra, která se jmenuje You. Teď už Certain Ratio, skladba Lucinda.

0: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
1: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 až do 26. května.
0: Kaufland.
2: 27. května pokřtí kapela Úprák v Paláci Akropolis svou novou desku Soundtrack za doprovodu smyčcového kvarteta. Před kapela Surf Robbery, afterparty DJ Babylon a Buzzbeast Sound System. 27. května Úprák v Akropoli.
3: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
4: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Senkor tyčový vysavač 4 v 1 jen za 5599 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6999 korun. Když něco, tak Allegro.
8: Chataříte? Nechataříte? Umělecko-průmyslové muzeum v Praze vás zve na výstavu Chata, fenomén ve světě architektury. Základem expozice jsou fotografie kurátora Adama Štecha, které pořídil během svých cest za chatami po Česku i světě. Prázdniny na vysněné chatě u nás zažijete s jistotou. Výstava potrvá do 13. září.
9: Reklama na Radio 1.

0: Jedna reklama.
1: Co to s tebou dneska je, Bohumile?
2: Ale už se nám to blíží, už se nám to blíží.
1: Co se blíží?
2: Aukce se blíží.
1: Jo, akce. Ale jaká akce?
2: Šmaria, aukce. Aukce v Arthouse Hejtmánek.
3: Arthouse Hejtmánek.
2: Zahradní aukce ve čtvrtek 4. června od 16 hodin. Předaukční výstava bude otevřena od 21. května do 3. června denně, včetně sobot a nedělí od 11 do 18 hodin.
3: Více na www.arthousehejtmánek.cz.
0: Jedna reklama.

To je krátko, skladba Roads, Becca Mavis. Posloucháte Rádio 1, máme 12.40, čekají nás třeba Inos Burnham nebo taky Moin.

0: here, really. Made of concrete, made of all sorts, really. Many books, but we're looking for folklore here, really. To be unraveled.
1: Tolik Moin se svým citem pro takovou tu lehce výhružnou atmosféru. Ako by se jako host poslouchat Rádio 1. Čekají nás Big Special a po jedný hodině taky kulturní servis.
0: Feel it unequivocally. Or what gives? We know what gives.
2: Reklama Rádia 1.
3: Tady se vám blíží zpátečka a další.
4: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
5: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 69,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
7: Jsem Anna Beata Háblová a zvu vás k objevování Prahy jinak. Přidejte své místo do projektu Praha poetická. Stačí označit bodem na mapě a popsat ho pár stručnými větami. Společně tím vytvoříme báseň o městě. Zapojte se i vy na stránkách prahapoetická.geoportalpraha.cz.
8: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
9: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5 400 korun. Více na škodaauto.cz.
10: Codeline se loučí. U toho nesmíte chybět. 5. prosince v pražském Foru Karlín. Od pouličního hraní až po největší světové haly. Codeline. 5. prosince Praha Forum Karlín. Vstupenky na LiveNation.cz. Podporuje Rádio 1.
11: Reklama na Rádio 1.

Byla jedna hodina, takže slíbený kulturní servis je zde. Začínáme od galerii Kunsthalle Praha. William Kentridge, The Battle Between Yes and No. V Doxu pokračuje Guy Sora. Výzárně Pražského hradu, fragmenty paměti, svatovícký poklad před celé současného umění. Galerie hlavního města Prahy, knihovna Expanze, přírůstky 2013 až 2025. Galerie Středočeského kraje, Jakuba Dichkarpelis, základní sada. Ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy je Trnkova zahrada 2, v Kaštanu scéně to Unijazzu Marcel Bárta, Meotary a kresby z cest. Ve Veletržním paláci prezentuje Národní galerie Praha výstavu NGP 230 let. Muzeum Montanelli má výstavu jménem Who Why. Čítárna Unijazz svět jinýma očima, výstava obrazů umělců na spektru autismu. Moravská galerie v Brně a Liběna Rochová doteky, galerie C12 Fashion Grain. Muzeum Kampa Václav Sokol Hojnost, umělecko-průmyslové muzeum v Praze Art Life umění pro život. Artota galerie v Uhelném mlýně Mezi námi v tichu. Galerie Benedikta Rejta Vounech, Adriana Šimotová rozhraní. Galerie Lázně Liberec, Jiří Černický, Západ země ze slunce. V Rock Café Jiří 231, Climate Revolution. Na Chvalském zámku, Cesta kolem světa za 80 dní. Karpuchina galerie, Jena Park a Kurt Gebauer, After Atlas. Galerie umění Karlovy Vary, výstava obrazů Romana Franty, Outside Inside. Trafogalerie Lucie Rosická, Londromat, program pro jemné zacházení. Novoměstská radnice Elegance, Vila Pele, Andrej Dubravský, The Rest. Meat Factory, Galerie Kostka, Borseš, Lerins, Spectre and Več. Tereziánské křídlo Pražského hradu, Czech Nature Photo. Galerie Panská 1 v Českých Budějovicích, Krištof Kintera, velkoformátové limitované printy. Galerie Etc. Art, Jiří Surůvka, Můj boj. Pragovka galerie, výstava Kateřiny Vyškovské, Perfect World. Galerie moderního umění v Rolnici nad Labem, Miroslav Machotka, nekonkrétní obrazy konkrétního světa. Artium Bořeslavka, výstava Kateřiny Šťastné, intervaly přítomnosti a osmička Humpolec nabízí výstavu Present Perfect, otisky času v současné keramice. Na Radu 1 v 18 hodin odvážné páce v 19. Celé non-stop dneska Sting, album Nothing Like the Sun. V 8 bude hit paráda a v 10 pořad AM 180. A my pokračujeme dál, jelikož dneska je Mezinárodní den čaje, tak si pustíme skladbu Smooth Tea ze stejnojmenného EPčka, který udělali společně český producent Yogi Roos a portugalští The Eco Project.

0: Kulturní léto Rádia 1. Kulturní léto je tu a začínáme Nefestíkem. Malým, ale osobitým, programově nabitým a kvalitou překypujícím festivalem zajímavých objevů i léty prověřených stálic alternativní hudby. Stylový záběr festivalu je široký. Od world music přes reggae a nejrůznější menšinové odnože, rocku až po rap či elektroniku. Součástí festivalu budou tradičně i slam poetry, divadelní představení nebo filmové projekce. Letos vystoupí například WWW Neurobeat, Wolves of Saturn, Athéna Chlebová, Invasive Species, Dr. Curry, Xtensia, Snail, Nixies a množství dalších kapel a DJů. Nefestík se koná o letním slunovratu, tedy od 19. do 21. června v městečku Nepomuk pod Zelenou horou v půvabném areálu staré zelenohorské pošty. Program a další informace na nefestík.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na Nefestík najdete voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Ergonomickou bezdrátovou myš Connected. Ideální prevence bolesti zápěstí. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Crossbody taška od české značky Brasy. Stylovka na léto, kdy chceš jen vyrazit a neřešit. Batohy, co s vámi zestárnou. Brasy.cz. Audioknihu Ivan Fíla, Tisíc očí. Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. Kulturní léto Rádia 1. Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.
1: Zase jednou Genesis Ovusu, čím dál tím lepší.

great funny place. What about man? Ruin.

捨てとんな、捨てとんな、捨てとんな、捨てとんな。

0: empty legs in the evening.
1: Tolik Kevin McCormick na Rádio 1, jinak jako vždycky můžete psát do našeho chatovacího okýnka nebo do e-mailu. A ve 2 hodiny nás čeká rozhovor k Iberijskému festivalu, který bude dneska v Akropoli.
2: Watching from the cement grass, scared to walk straight. She evades you straight through town.

0: Reklama Rádia 1.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
2: Labilita. Stabilita. Labilita. Stabilita.
3: Festival Art Safari ve studiu Bubec v Řeporích od 16. do 24. května. V sobotu workshopy, vernisáž, koncerty, v neděli workshop a divadlo pro děti. Slackline, Eliška Britnická, Lukáš Herold, Bene Band, Lucia Piusi, divadlo Feigele. Přijeď vlakem!
4: Áčka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
6: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
7: Kdo nezná vlastní historii, je odsouzen k jejímu opakování. Je to ale vždycky špatně? Keramická hlína zažívá novou vlnu popularity. Charakterizuje ji trvanlivost, stejně jako schopnost uchovávat otisky minulosti. Present Perfect. Otisky času v současné keramice. Osmička Humpolec. Doražte, bude to hlína.
8: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v KIK. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc, než si myslíte.
9: Placebo. Britská legenda je na cestě do Prahy. 30 let od debutu a s novou podobou Placebo Recreated. 15. listopadu Praha, sportovní hala Fortuna. Vstupenky na LiveNation.cz. Placebo přiváží Live Nation, podporuje Rádio 1.
10: Reklama na Radio 1.
11: Pokračujeme dál, pustíme si Carbon Based Life, možná jste o nich nikdy neslyšeli, možná jo, a je to krásně zasněná věc, titulní skladba z jejich alba The Lyrics, který vyšlo v roce 2017. A jako vždycky seznam odehraných písniček najdete na webu Rádia 1.

Teď jedna úplně čerstvá věc. Lorec Kasa chystá nový album, ale tohle to je sipička Two Floors Under.

Tambourin Slovenská Slovenské, je to místě trochu, co se nevešlo do sleep clubbingu. Aspoň máte nějaký bonus. Teď si pustíme Pascal Kamlejda, Girl from the North Country.

CD Nonstop. Britský zpěvák Gordon Sumner a Sting se proslavil už koncem 70. let v londýnské skupině The Police. Jeho druhé solové album Nothing Like the Sun z roku 87 si připomeneme v souvislosti s jeho vystoupením na festivalu Metronom v Praze. A to dnes, po 19. hodině v pořadu CD Nonstop.

0: Reklama Rádia 1.
1: Prague 420, konopný veletrh a festival v Praze.
2: PTK, H1.6, Elboy, Danzhun, Michailov, Payne, General Levy nebo Debit, Rapida, Bernas, LA.
1: Přes 100 vystavujících značek, soutěže, atrakce a hromada zábavy.
2: Už 6. a 7. června v Praze. Prague420.com.
3: Stavebniny Dek přináší mega akci. Při zapůjčení akukladi v Hilti Nuron vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebním Dek platí do 29. května včetně rezervací. Tak si půjčte akukladiva Hilti Nuron se dvěma bateriemi zdarma. Více na dek.cz.
4: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě? Toulat se Evropou? Nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat. To musíte zažít.
5: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 53, který bude exkluzivně vystaven od 19. do 24. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
6: Pivo, pivo, burger, burger, burger, burger, pivo, pivo.
7: Nejlepší řemeslná piva, šťavnatý burgery a skvělá atmosféra. 24. května v Praze na Karlínském náměstí. Pivo a burger festival. Hrát budou United Flavor, tak si to piš. Neděle 24. května. Pivo a burger festival v Karlíně.
8: Towers Malešice. Moderní bydlení, které mění pohled na město. Stylové byty v nové dominantě Malešic. Výhledy, komfort a centrum na dosah bez každodenního dojíždění. Sky Towers Malešice. Otevřete dveře novým obzorům. Více na www.skytowers.cz.
9: Prémiový týden přichází do Fokusu. Právě teď získáte slevu 30% na všechna dioptrická skla a 40% na skla multifokální. Sleva platí i na skla do vlastní obruby. Využijte tuto výjimečnou příležitost a dopřejte si brýle, které vám zajistí pohodlí při čtení, práci i řízení. Fokus. Pro zdravý pohled na svět.
10: Reklama na Radio 1.

Tak, jak jste už zaslechli, tak dneska je třetí ročník festivalu Iberian Waves a my budeme mít od dvou rozhovor, který se toho bude týkat. Máme tady už kapelu, jejíž první skladbu si teď zahrajeme, jmenuje se Shilu a ve dvě hodiny začneme s rozhovorem.

Tak to byl takový malej prequel a teď si pustíme Lostara Fontaine, Creme Fouettée, věc, kterou jste mohli už zaslechnout, pokud lovíte tyhle věci i na streamovacích službách.

0: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
1: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 až do 26. května.
0: Kaufland.
2: Zastavte se, nadechněte se a vraťte se k sobě. Letní škola živé pedagogiky vás zve na divadelní, herecké a výtvarné dílny v prostředí lesních lázní z Vánovice. Žádná teorie, jen zkušenost, sdílení a živá práce. Pro lektory, umělce i všechny, kdo chtějí oživit svou tvorbu i autentickou komunikaci. 19. až 24. července. Přihlášky na živapedagogika.eu.
3: Červená nebo modrá? Kůže nebo látka? Pětidveřové nebo bez střechy? Ať si dnes vyberete jakkoliv, s Mini nemusíte dělat kompromisy. Právě teď ušetříte při koupi nového Mini až 60 000 korun. Objevte širokou nabídku vozů skladem na mini.cz.
4: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
5: Stavebniny DEK přináší mega akci. Nejprodávanější karisíť KH20 do základové desky nyní za skvělých 436 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 29. května. Tak si přijďte pro karisíť za super cenu. Více na DEK.cz.
6: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl. To se vyplatí.
8: Reklama na Radio 1.

0: Jedna reklama.
1: Co to s tebou dneska je, Bohumile?
2: Ale už se nám to blíží, už se nám to blíží.
1: Co se blíží?
2: Aukce se blíží.
1: Jo, akce. Ale jaká akce?
2: Šmaria, aukce. Aukce v Arthouse Hejtmánek.
3: Arthouse Hejtmánek.
2: Zahradní aukce ve čtvrtek 4. června od 16 hodin. Předaukční výstava bude otevřena od 21. května do 3. června denně, včetně sobot a nedělí od 11 do 18 hodin.
3: Více na www.arthousehejtmánek.cz.
0: Jedna reklama.

Cvěta Pijajel, jak jste si nejspíš všimli, tak se tady hrajou zase v Praze v Sasazu a myslím, že to může být docela dupaný. Každopádně, mě zbývá necelých 20 minut do konce směny. Vrátím se dneska mimořádně večer do hitparády jako Jerryho host, jak se občas přihází. A do té doby ještě třeba Joe Strummer nebo důležitá osobnost německé scény Mitcha Acher.

0: Reklama Rádia 1.
1: V drogérii Teta je nyní akce 2 plus 1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oréal Paris, Purity Vision, Beauty of Jocelyn a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské, tradiční pomazánkové, různé druhy za 24,90. A Oreon nebo Nesquik, čokoláda, různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
3: Mezi ploty. Více než 100 účinkujících na 10 scénách. 30. a 31. května. Divokej byl, Lucie, No Name a mnoho dalších. Přednášky a workshopy ve spolupráci se Zahradou pro duši a Centrem sociálních služeb Praha. Pod záštitou Alexandry Udženia, náměstkyně primátora hlavního města Prahy. Mezi ploty.
4: To je.
5: Dobravárt, vezeme vám pračku.
6: A co teď?
5: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
6: No tak to si rozumíme.
7: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Chcete mít přehled o současném umění? Výstava Expanze přináší výběr toho nejzajímavějšího, co za posledních 13 let přibylo do sbírek Galerie hlavního města Prahy. Nastupující generace i časem prověřená jména. Císařovský, Dopitová, Jetelová, Kintera, Kolíbal, Mančuška, Nepraš, Pacovská, Pinkava, Skála, Síkora, Válová a další. Expanze v Galerii hlavního města Prahy. ghmp.cz.
9: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
10: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel, ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
11: Carglass opraví, Carglass vymění.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Reklama na Radio 1.

Hello, hello. Krásné odpoledne vám přeje teď už Stanislav Zima a do 18 hodin se můžeme tak nějak prodírat různými hudebními styly a taky si připomenout třeba v rámci kulturního servisu, co dnes můžeme zažít, nejenom v Praze. A taky si střihneme jeden rozhovor, dorazí totiž básnířka města Prahy Anna Beata Háblová, která nám představí projekt Praha město literatury. Budeme hledat poetickou mapu Prahy, objevovat místa, která můžou být poetická, aniž bychom si toho třeba v běžném všedním schonu všimli. Tak jo, fajn atmo u vás, doma, v autě, kdekoliv. Tohle je track 1, Prayer a Sensory Overload.

0: Reklama Rádia 1.
1: To se nedá popsat, to musíte zažít. Festival Tanec Praha přiváží zahraniční hvězdy z 12 zemí nejen Evropy, ale i Afriky, Asie či Latinské Ameriky. Čeští umělci chystají 5 koprodukčních projektů. Hlavní scénou je Ponec, ale také Jatka 78, hudební divadlo Karlín i další prostory v Praze a na 20 místech po České republice. Od 1. do 23. června. Program a vstupenky na www.tanecpraha.cz.
2: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
3: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. května 2026. Více na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
5: Sky Towers Malešice. Moderní bydlení, které mění pohled na město. Stylové byty v nové dominantě Malešic. Výhledy, komfort a centrum na dosah bez každodenního dojíždění. Sky Towers Malešice. Otevřete dveře novým obzorům. Více na www.skytowers.cz.
6: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Čerstvé, chutné, farmářské, od pečiva po stejky, ve Vraňanech nakoupíte dobrot plné vozejky.
8: Nakupte si na celý týden maso, sýry, ovoce, zeleninu, čerstvý vraňanský chléb, pomazánky, vajíčka z našeho chovu nebo koláčky.
9: Chutné, zdravé a za skvělou cenu.
8: A navíc, za každý nákup v bistru teď získáte Vraňanku, kterou uplatníte při nákupu právě na naší prodejně.
10: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
11: Reklama na Radio 1.

Tohle byl Ambassadors a parádní věc s názvem Inja, už pár let stará. Ambassadors je jednočlenný projekt z Brightonu. No a toho následujícího chlapíka jsem, s tím jsem se poprvé vlastně setkal, no už před dráhnou dobou, nevím vůbec kolik je to může být let, takových, no 15 možná, v Holandsku, v Groningenu, v rámci festivalu Eurosonic. Hrál v takový jedný hospodě ve městě a jsem si úplně říkal, co to je super set. A od té doby si ho docela pečlivě lustruju a vždycky se to vyplatí. Tohle je The Micronaut, skladba Hatchet.

0: Come on, baby, like my fire.
1: Spomal se, Káči. V jednom mezi náma musí být jasno. Posloucháš Rádio 1?
0: S Rádiem 1 vstávám, s Rádiem 1 uléhám, baby.

Novinka z dílny dvojce Space Eco, eponymní věc z EPčka Moments. No a teď jedna skladba od Art School Girlfriend z také nové desky, tentokrát dlouhohrající Lean In, skladba The Field, Art School Girlfriend.

0: Takže zvuk
1: jede.
2: Kamera
1: jako jede.
2: 90,9 poprvé.
0: Rádio 1.

Tahle skladba se jmenuje Meluzin a najdeme ji na novém albu multi-instrumentalisty, skladatele, pedagoga, nevím co ještě všechno, hráče na tabla, didgeridu a fakt bych mohl pokračovat, producenta. A to všechno v jednom, Tomáš Reindl alias Omnion, jeho nová deska Omnion s pořadovým číslem 3 je na spadnutí a my jsme si z ní teď citovali. No a ještě na Tomáše se můžete přijet podívat naživo na festival Artorzo, který si odběde svoji derniéru na hradě Krakovec. A to ve dnech 12. až 14. června. Vystoupí Omnion s 25členným pěveckým souborem, spousta dalších umělců, třeba i Clarinet Factory, které si teď pouštíme v skladbě Five Steps, ovšem takhle ji remixovali skotští Hidden Orchestra.

Legendární skotská bratrská dvojice Boards of Canada se ozvala teďka jedním singlem, tohle to je Bčko vlastně toho singlu, skladba s názvem Prophecy at 1420 MHz.

0: Reklama Rádia 1.
1: 27. května pokřtí kapela Úprák v Paláci Akropolis svou novou desku Soundtrack za doprovodu smyčcového kvarteta. Předkapela Surf Robbery, afterparty DJ Babylon a Buzzbeast Sound System. 27. května Úprák v Akropoli.
2: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací. Zaregistrujte se na kreativní workshopy, sportovní lekce nebo se za námi jen přijďte podívat a poznejte svět ikonického designu a technologií. Mercedes-Benz Studio Praha.
3: V Penny nyní najdete polštářovou zoo. Udělejte si radost takhle velkým plyšákem na hraní i spaní. Získáte je z body za nákupy jen za 149,90. Penny. Nakupujte hezky česky.
4: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky. Odložená, splatnost, faktur. Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
5: Sky Towers Malešice. Moderní bydlení, které mění pohled na město. Stylové byty v nové dominantě Malešic. Výhledy, komfort a centrum na dosah bez každodenního dojíždění. Sky Towers Malešice. Otevřete dveře novým obzorům. Více na www.skytowers.cz.
6: Jsem Anna Beata Háblová a zvu vás k objevování Prahy jinak. Přidejte své místo do projektu Praha poetická. Stačí označit bodem na mapě a popsat ho pár stručnými větami. Společně tím vytvoříme báseň o městě. Zapojte se i vy na stránkách prahapoetická.geoportalpraha.cz.
7: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě, toulat se Evropou nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat, to musíte zažít.
8: Reklama na Radio 1. Ah.

0: Tenhle ten autor se říká Dizzy Mazzy a poslouchali jsme od něj skladbu s názvem Stell. No ale pojďme se podívat, co nám přináší tento týden kulturní léto.
1: Kulturní léto Rádia 1. Kulturní léto je tu a začínáme nefestíkem. Malým, ale osobitým, programově nabitým a kvalitou překypujícím festivalem zajímavých objevů i léty prověřených stálic alternativní hudby. Stylový záběr festivalu je široký. Od world music přes reggae a nejrůznější menšinové odnože, rocku až po rap či elektroniku. Součástí festivalu budou tradičně i slam poetry, divadelní představení nebo filmové projekce. Letos vystoupí například WWW Neurobeat, Wolves of Saturn, Athéna Chlebová, Invasive Species, Dr. Curry, Xtensia, Snail, Nixies a množství dalších kapel a DJů. Nefestík se koná o letním slunovratu, tedy od 19. do 21. června v městečku Nepomuk pod Zelenou horou v půvabném areálu staré zelenohorské pošty. Program a další informace na nefestík.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na nefestík najdete voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Ergonomickou bezdrátovou myš Connected. Ideální prevence bolesti zápěstí. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Crossbody taška od české značky Brasy. Stylovka na léto, kdy chceš jen vyrazit a neřešit. Batohy, co s vámi zestárnou. Brasy.cz. Audioknihu Ivan Fíla, Tisíc očí. Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz.
2: Kulturní léto Rádia 1. Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.
0: No a dáme si jednu kapelu, která vystoupí právě na nefestíku. Tohle jsou absolutní Neklid a skladba Příliv. Připomínám nefestík 19. června v Nepomuku.
3: Nebo sebrat slova, co válí se po zemi, nemít v hlavě vlny po elektrickém šoku.

0: Kulturní servis.
1: Ano, je tady kulturní servis pro dnešek, což je čtvrtek 21. května. Všem Monikám přejeme všechno nejlepší.

No a tady je přehled takových kulturních typů pro dnešek z oblasti hudby, filmu, divadla. Ještě něco k tomu vtlačíme a dostane se i na program Rádia 1. Tak, z té hudby klubovna Povaleč dneska zve na Downy Chase od 7:30. V Cargo Galerii ve 20 hodin Pale Dusk, Gnosis, Greyhaven a Headwreck. V paláci Akropolis v 18:30 Iberian Waves. V klubu 007 na Strahově v 19 hodin Gummy Pick a Galanty. Zachspap v Plzni ve 20 hodin Pesta Loci. Fuchs 2 uvádí Swords a Woden. V Groove Baru ve 21:30 Dmitry. V Meat Factory ve 20 hodin Lucrecia Dalt. Jazz Doku ve 21 hodin Chris Potter Trio a Kaštan, scéna Unijazzu, ve 20 hodin uvede Vepřové komety. Pak tady jsou filmy. V kině pilotů ve 20:40 se promítá Ďábel nosí Pradu 2, ve 21 hodin snímek Syra. Edison Film Hub v 16:30, Ďábel nosí Pradu 2, v 19 hodin Kill Bill, kompletní krvavá aféra. Kino 35, v 18 hodin Farma zvířat, ve 20 hodin Alfa. Kino Lucerna ve 20:30 Mandalorian a Grogu. V kině Světozor ve 20:15 Soundtrack. A v kině Dlabačov v 18 hodin B-team na stopě a ve 20 hodin Zmizení Josefa Mengeleho. A jedeme dál. Tady jsou divadla. V divadle v Řeznické v 19:30 Pravda o Pygmalionu. Klubovně Kašpar v 19:30 Zabiják Joe. Ve studiu hrdinů ve 20 hodin Trpaslíci. V divadle D21 v 19:30 Pěna dní. Jatka 78 v 19:30 Hostina. Alfred ve dvoře uvede ve 20 hodin Teď, když mám dům spálený na popel, vidím lépe na měsíc. Ve Švandově divadle dnes můžete vidět představení Shoa, začátek v 19 hodin. V divadle X10 v 19:30 Oedipus Utopia. V divadle Bravo v 19 hodin Buřty v medu. V divadle Minor v 18 hodin Malá mořská víla. V divadle Pod Palmovkou v 19 hodin Bezruký Frantík. A ještě Loď tajemství v 19 hodin představení o Emě Destinové. Potom zveme do Holešovické tržnice na Vyšívanka Day, mezinárodní svátek oslavující ukrajinskou kulturu a tradici vyšívaných košil. No a jinak u nás na Rádiu 1 v 17 hodin uslyšíte rozhovor, který bude hledat poetická místa v Praze a budeme hledat společně s Anou Beatou Háblovou, básnířskou města Prahy, což je čestný titul. A budeme si povídat o její aktivitě, o jejím projektu, který se jmenuje Poetická mapa Prahy. V 18 hodin to už bude pravidelný pořad Odvážné palce. V 19 hodin v rámci CD Nonstop uslyšíte album Stinga Nothing Like The Sun. Ve 20 hodin hitparáda Rádia 1, ve 22 hodin pak pořad AM 180. Já jsem Stanislav Zima, přeju vám nadále příjemné odpoledne a ty festivaly se prostě dějí, začíná nám festivalová sezóna a já vás taky na jeden pozvu, a sice na okraji Křivoklácka do obce Skřivaň, kde 6. června probíhá takový malý komunitní festiválek mezi stromy, kde uslyšíte třeba velmi hvězdné autorské čtení v podání Petra Borkovce nebo Marie Iljašenko. No a z hudby třeba můžete slyšet takový objev z Pecínova poblíž Nového Strašecí, kapela, která se říká Lakatoš, a taky daleko známější Kale. Ti už za chviličku.

0: Reklama Rádia 1.
1: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 až do 26. května.
1: Kaufland.
3: Zveme vás na Vyšivanka Day do Holešovické tržnice. Celodenní festival, inspirovaný mezinárodně slaveným ukrajinským svátkem, proběhne už ve čtvrtek 21. května. Skvělé jídlo, živá hudba, folklor a barevné vyšivanky. Těšíme se na vás na oslavě přátelství, gastronomie a ukrajinské kultury. Více na www.holešovickatržnice.cz.
4: Áčka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaa.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
6: Chataříte? Nechataříte? Umělecko-průmyslové muzeum v Praze vás zve na výstavu Chata – fenomén ve světě architektury. Základem expozice jsou fotografie kurátora Adama Štecha, které pořídil během svých cest za chatami po Česku i světě. Prázdniny na vysněné chatě u nás zažijete s jistotou. Výstava potrvá do 13. září.
7: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
8: Podívejte se lásce do očí. U nás ve Focus Optik nezáleží na tom, koho milujete. My totiž dobře víme, že láska má skutečně mnoho podob. Přijďte se o tom společně přesvědčit do jedné z našich optik. Při nákupu 2 kompletních dioptrických brýlí získáte 2. pár zcela zdarma. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
9: Reklama na Radio 1.

Tohle byl Johnny Beverton a jeho Polymall. No a vydáme se za Danielem Eshelmanem do Kalifornie, který se jinak ukrývá pod pseudonymem Accuratite. Tohle je skladba s názvem Head First od něj teda, ale v remixu od Bopa.

No a pojďme si teďka pustit i tuhle tu krásnou věc, která se jmenuje Pause Point a stojí za ní producent z Petrohradu New Age.

0: Jedna reklama.
1: Co to s tebou dneska je, Bohumile?
2: Ale už se nám to blíží,
1: Co se blíží?
2: Aukce se blíží.
1: Jo, akce. Ale jaká akce?
2: Šmaria, aukce. Aukce v Arthouse Hejtmánek.
3: Arthouse Hejtmánek.
2: Zahradní aukce ve čtvrtek 4. června od 16 hodin. Předaukční výstava bude otevřena od 21. května do 3. června denně, včetně sobot a nedělí od 11 do 18 hodin.
3: Více na www.arthousehejtmánek.cz.
0: Jedna reklama.

To byla nová verze jedné z vůbec nejpovedenějších pecek od Underworld, Pearl's Girl. No a tahle věc je docela už stará, ale myslím, že spooky s ní dost předběhly svou dobu. Jmenuje se Miscellaneous.

0: Tohle to byl Max Cooper, britský producent, který má teďka venku i nové album a tenhle ten single tam najdeme taky, i když on už vlastně tak nějak to album předjímal před pár týdny, tuším. Tak jo, za chviličku už je tady avizovaný rozhovor.
1: Reklama Rádia 1.
2: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
2: Kaufland.
4: Kdo nezná vlastní historii, je odsouzen k jejímu opakování. Je to ale vždycky špatně? Keramická hlína zažívá novou vlnu popularity. Charakterizuje jí trvanlivost, stejně jako schopnost uchovávat otisky minulosti. Present Perfect. Otisky času v současné keramice. Osmička Humpolec. Doražte, bude to hlína.
5: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
6: Poznejte vrchol emocí v Hochkönigu. Louky voní bylinkami a na salaších ochutnáte místní speciality. Region nabízí stovky kilometrů turistických i cyklistických tras pro elektrokola. S letní kartou máte zdarma 6 lanovek i koupaliště. Dopřejte si královskou dovolenou v Hochkönigu. Léto v Salzbursku. Proto žijeme.
7: Co takhle internet, který se neseká? Stahuje bleskovou rychlostí a streamuje na plný pecky. Ve Vodafonu máme nejlepší pevný internet v Česku, oceněný v nezávislém testu NPerf. A navíc i vysokorychlostní, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Stavte se pro něj u nás v prodejně. Vodafon.
8: Náš výkup je teď totální hardcore.
9: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Reklama na Radio 1.
12: Ahoj, ahoj.
0: Hoj, hoj, hoj.
13: Radio 1.
12: Ahoj.
0: Ano, ahoj patří už mému hostovi, nebo lépe řečeno mé hostce, kterou je Anna Beata Háblová, básnířka města Prahy. Hezký večer a já jsem vám nezapnul mikrofon a stydím se. Pardon, já vás poprosím, jestli si můžete přesunout k tomuhle
14: tomu. Jo, hezký večer.
0: Hezký večer, pardon za tenhle ten technický fail hned na začátku, ale snad to napravíme tím obsahem teda, když už forma se mi nepovedla hned takhle na úvod. Tak teďka už vás slyšíme, tak ještě jednou pardon, jsem vás takhle přesadil ještě k jinému mikrofonu. Já se vás zeptám na úvod, jak se takhle... autor může stát básníkem města Prahy? Nebo co to znamená? Vlastně to je titul, že jo? Svým způsobem takový.
14: Ona je to vlastně v některých evropských městech určitá i tradice, že se vlastně, že je funkce básníků, básnířek toho města, kteří se nějakým způsobem podílejí na viditelnosti toho města skrze poezii. A u nás je to, jsem vlastně čtvrtá v řadě, myslím, a byla jsem prostě oslovená, byla jsem ráda, překvapilo mě to, ale říkala jsem si hned, vlastně mě hned napadlo vlastně to, co bych chtěla dělat, protože tím, že už jako fakt hodně let vystupuju se všem možným, s prozou, poezí, s kapelou, na kterou nikdo nechodí, tak jsem si říkala, že už jsem vlastně hrozně frustrovaná z toho zvát pořád jakoby ty lidi, co jsou kolem, na nějaký živý akce, a že bych chtěla vlastně s tou tou poezí přijít jakoby mezi lidi mm-hmm. a nejjednodušší je přijít vlastně skrz aplikaci, je přimět k nějakému přemýšlení o prostoru, o tom, co je pro ně vlastně poezie a jak se může poezie vztahovat mm-hmm. k místu a tak. Takže to mi vlastně vygenerovalo tady ta myšlenková cesta, tenhle ten projekt Praha poetická.
0: My se ho rozvineme hezky, ale ještě přesto, když ještě se chviličku zastavím u toho, jak to říct, u té toho titulu, řekněme, Pásnířka města Prahy, jak dlouho vlastně to ponesete vy, tuhletu vlajku?
14: Pravděpodobně na 2 až 3 roky. Mm-hmm. A to i z toho důvodu, aby se za tu dobu stihlo vlastně něco jako udělat a dokončit, protože nejdřív jsem s pomocí Institutu plánování města Prahy vytvářela aplikaci, která se tenhle týden spustila, pak bude nějaký sběr dat nebo sběr jakoby textů a pak bude čas to nějakým způsobem vyhodnocovat. Je to i proces, který jsem si zažila jako urbanistka vlastně, nebo architektka, když jsem studovala architekturu a pracovala i na IPRu, tak vlastně ten proces překlápění vlastně zdat do nějakého významu je docela zvláštní a hrozně jako zajímavý proces, který se neděje úplně samozřejmě, ale pokud jakoby nějaké texty vlastně vzniknou, tak ten krok mě bude vlastně čekat.
0: Řeč je o projektu Poetická mapa Prahy teda a je to obvyklé, že urbanista nebo urbanistka, architekt, architektka se věnuje poezii?
14: Já jsem měla poezii před architekturou. Aha. A vypadalo to tak, že když jsem odevzdávala projekty architektonický, tak místo technických zpráv jsem tam psala básně, což mi procházelo během studia, ale v praxi už moc ne. Když jsem cítila, že jakoby budu muset trošku změnit to pole a přesunula jsem se k psaní a teď i hudbě vlastně a pomalu a všechno to postupně se tak jako přibírá a víc to směřuje k takovým čistě uměleckým formám.
0: Čemu věnujete víc času? Hudbě nebo tomu hudebnímu projevu anebo literárnímu?
14: Asi nejvíc literárnímu. Mm-hmm. A vlastně i v rámci té hudby se opírám nejvíc o texty ze všeho. Mm-hmm.
0: Takže texty jsou dřív?
14: Texty jsou nejdřív, jo. Pak potom skládáme z hudbu a různě se to i tak jakoby mele dohromady s tím mým parťákem Kišperským, který je frontman kapely Květy, ale taky spolupracuje s Greským a včetně teda i mě.
0: Dobře. Tak jo, pojďme teďka k tomu projektu samotnému. Do jaké míry je Praha pro tenhle ten projekt jako vhodná? Je Praha pořád ještě i v roce 2026 poetické místo?
14: Určitě je tady spoustu takových podivných míst, zabordelených nebo alternativních, sice jich ubývá, což taky neznamená, že špatně, je to prostě proces vývoj města, jenom je potřeba vlastně pořád držet tu míru toho, aby ty věci úplně, aby se to pořád nějak vyvažovalo, aby to nebyl ani úplný bordel, ale ani úplně jako aseptický prostředí.
0: Jasně. Pojďme ho možná jakoby přiblížit, ten projekt. Zmínila jste aplikaci, zmínila jste, je to de facto výzva pro veřejnost, tak jak zní vlastně?
14: No, první krok je dostat se na ty stránky, které jsou teda trošku delší, ale znějí zhruba takhle prahapoetická.geoportal.praha.cz. Takže je to vlastně, to už je jako první výzva si to vlastně jako zapamatovat a dostat se na ně. Ale když se vygooglej, jako, tak asi to bude jako snažší. Ty roboti musí si na to jenom zvyknout. A pak je tam mapa, kam člověk může zadávat různá místa a k ním psát nějaké strohé, krátké texty. Původní myšlenka byla, že nechci, aby ty texty byly poezí, nebo a už vůbec, aby se rýmovaly, protože vlastně ten syrový text je často mnohem jako zajímavější, než když jako je stylizovaný do něčeho. Nicméně i přesto tam už vlastně básně vznikají, což taky nevadí, je to prostě živá věc, takže jsem zvědavá, co z toho vznikne.
0: A jaká místa vlastně by měly, je tam nějaký jakoby zadání, nebo nějaký mantinely, nebo nějaký jako rozsah, jako, nebo no, existuje zadání vlastně v tomhle případě?
14: Je tam popsaný jakoby v rámci informace o projektu a vlastně je to o tom, aby se člověk zamyslel nad nějakýma místama, které užívá a která v nich jakoby vyvolávají něco netradičního, takový jako zastavení, kdy si člověk řekne wow, nebo něco takový to, jako já to třeba mám v úplně obyčejný ulici se stromořadím, kde na konci je Klánovický les a zapadá tam slunce a prostě je to jako vlastně v celku banální, ale tím, že to člověk chodí každý den a občas tam tudy běhá na autobus, tak se z toho stává vlastně jako pro mě strašně silný místo. A takže já hledám vlastně i takovýhle úplně banální jako situace, ale samozřejmě i nějaký jako výjimečný výhledy nebo místa, která jako mají potenciál zastavit téměř kohokoliv, tak ty samozřejmě taky. Mm-hmm. Ale ta šíře a to spektrum je široký toho, co člověk může považovat za poetický nebo co ho nějakým způsobem zastaví v tom běhu dne.
0: Vy jste teďka jako jedno místo teda zmínila, ale máte třeba ještě nějaký? Máte srdcovku? Prozradíte ji?
14: Moje srdcovka je zarostlý bazén pod Barandovskými skalami, který teda často zmiňuju, protože tam se potkává úplně všechno. Tam je jak jakoby ta divoká příroda, místo pod skálou, které se nedá úplně vytěžit jako nějak developersky, protože tam prostě nesvítí slunce a proto i ten bazén je schátralý, protože se tam nikdy ta voda neohřála.
0: Zašla sláva tak trochu?
14: Asi jo, no. Ale to, jak ty rostliny fakt umějí prorazit ten beton, to je nádhera. Tak tohle, to miluju.
0: Dobře. Jaké je vaše... bych to řekl, aby to nevyznělo blbě, jakoby takový jakoby output, nebo jako očekávání nějakého výsledku nebo toho výstupu z toho projektu. Máte představu vlastně, nebo to necháváte zatím žít a uvidíte, co se stane a podle toho třeba něco stane?
14: Jo. No takový hrubý plán je vytvořit nějakou jako kolektivní báseň o Praze, což nevím, jestli z toho vznikne, asi po ještě nějakým zpracování, asi jo. A pak by mě zajímalo, kde vlastně ta Praha bude mít datovou tmu a kde naopak bude víc svítit. Takže na to jsem zvědavá a to je právě ještě otázka toho, co se nazbírá, anebo ne.
0: A budete pracovat s tím výstupem, s těmi daty, já nevím, třeba ještě nějak dál, že budete je vizualizovat, budete je zhudebňovat?
14: No, to je určitě otázka teda. To jsem si říkala, že tomu nechám ještě prostor, že jako fakt uvidím, co mi z toho vznikne, protože já to zatím jakoby šířím na svých sítích, jo. Jenže moje kámožstvo tvoří většinou třeba architekti, architektky, pak spisovatelé a už tam vidím prostě obsazený Davice totálně, protože tam je ta fakulta architektury. Takže já to musím přestat šířit jakoby po svých jako liních a čekat, jo, jestli se to právě nedoplní něčím ještě jako zvnějšku.
0: Má tenhle ten projekt vlastně ještě nějaký předobraz, nebo setkala jste se s tím, že by někdo vlastně takhle hledal vlastně nějaká zapomenutá poetická místa i v jiných jako městech, metropolích?
14: Jo, myslím si, že to není vlastně asi nějak zvlášť originální nápad. Zároveň, ale jsem o nich jakoby nevěděla, nebo jak jsem, když jsem nad tím přemýšlela, tak jsem mi to nějak jako dalo dohromady poměrně rychle skrz to, že jsem teda urbanistka a básnířka dohromady, takže pracovat s mapou a zároveň poezí se jako nějak nabízelo. A pak jsem se postupně začala dovídat, že už třeba byla mapa Prahy, která shromažďovala básně o nějakých místech, ale jakoby básníků, básnířek, kteří o něčem psali, tak to se dávalo dohromady. Pak Liberec má nějakou mapu, kde zase shromažďuje informace o názvech ulic a pak ještě jedna umělkyně Jana Kasalová má taky, dělala taky nějakou jakoby mapu, která sbírala vzpomínky míst a to, na to já jsem třeba zapomněla, jo, že něco takového existuje takže jakoby nejsem určitě první, kdo s tímhle přišel.
0: Asi se dá předjímat, že jako, tu poezii trošku vytlačuje nějaká jako necitlivá výstavba, že jo, nebo zástavba v té Praze, ale dá se najít kouzlo právě třeba i v nějakým necitlivých zásazích urbanistických a nebo když to tak řeknu, dá se najít poezie i v ohyznosti?
14: No právě tam ona je nejvíc teda. Protože vždycky ty zarostlý divný problematický místa byly nejvíc inspirativní pro umělectvo. A ono je to podobné i s poezí. Nejvíc nejzajímavějších básníků je v Ostravě třeba. Mm. A to je problémně i tím prostředím, že jak je tam syrový, fakt jako strašně jako věmově bohatý, tak...
0: Je to vlastně fakt, protože no. I výtvarná scéna je tam zajímavá.
14: Jo. No. A nebo i Ústí nad Labem má skvělý jak hudebníky, tak vlastně konceptuální umělce. A podle mě ta syrovost místa nějak to jako podporuje.
0: Jo. Jaký vlastně očekáváte zhruba horizont toho, já nevím, řekněme, uzavření jakoby toho sběru těch dat, když to řeknu teda takhle ošklivě, spíš těch příspěvků od lidí, kteří se budou chtít účastnit, jako jak dlouho to třeba budete asi tak sbírat?
14: No, uvidím, jak se tomu jakoby bude dařit, ale zhruba 3/4 rok až rok bych to chtěla sbírat, pak na základě nějakých analýz bych chtěla pak udělat teda nakonec živé akce taky teda, ale ty budou vycházet nějakým způsobem z té mapy a to ještě nevím, jako nějakýho performativního charakteru bych chtěla, aby byly, ale co to přesně bude za věci, určitě chci, aby se vztahovali k tomu místu a vycházeli vlastně z těch textů, který tam budou, ale jak to bude vypadat, to ještě nevím.
0: Mm-hmm. Takže necháváte to prostě žít zatím uvidíme, jak se to bude morfovat a formovat.
14: Přesně.
0: Ještě, když odhlédneme teďka od toho projektu Poetická mapa Prahy, tak čím žijete jinak? Co vás teďka zaměstnává hodně? Co chystáte třeba?
14: Teď mě hodně zaměstnává ježdění po autorských čteních i v Německu, protože Česko bude hostem vlastně na frankfurtském veletrhu, takže s tím prvním románem, který je přeložený do němčiny i do dalších jazyků, tak vlastně cestuju i s tím druhým a píšu další knížku a do toho vlastně máme období s tou naší mikrokapelou, kdy jako víc zkoušíme a to úplně nevím teda, jakou to má jako budoucnost, takže pořád jezdím do Brna a potom pracuju na komiksu o architektuře pro ve spolupráci s Pasekou, tak to je taky krásný.
0: Mě napadá ještě, když zmiňujete vlastně, nebo zmínila jste to i na začátku, že vlastně se věnujete jak proze, tak poezi. To zvláštní, že mi to přijde skoro jakoby takový, že vás víc, jako kdo, já nevím, třeba mě napadá teďka Petr Borkovec, který dřív jsme ho měli zařazeného jako čistě jako básníka a víc, i když u něj je ta proza je taková hodně poetická. Co vlastně, taky se vám to prolíná, jakoby tak jako oba ty žánry, jako poezie a proza, anebo to rozdělujete a věnujete se něčemu víc poezie nebo proze?
14: Myslím, že se mi to pořád prolíná, protože letos mi zase vyjde jako sbírka básní, tak to tak jakoby střídám a navzájem se to ovlivňuje, že mám i básně vlastně v těch prózách, nebo nějak jsou tam i skrytě třeba. A ono je to dost častý jev, že ty prozaici často začínají jako básníci. A není to úplně jakoby pokaždé, ale třeba i Honza Němec, myslím, začínal jako básník. A ne vždycky, ale se z básníků stanou prozaici, nebo to mi aspoň říkali jako v nakladatelství, že když jsem jim říkala, že mám hotovou prózu, tak mi říkali, no hele, to jako všichni básníci si myslí, že napíšou pak prózu, ale to je úplně jiný druh psaní, jo, což mají teda pravdu, to se musí jako víc vysedět a je to úplně o něčem jiném vlastně, ale musí to člověka fakt jako chytnout někde pod krkem a nepustit ho. A což ta poezie nemusí a tu taky člověk napíše za jeden večer a pak může psát úplně o něčem jiném další večer, ale u té prozy se to musí fakt držet prostě celý ty 3 roky, co člověk píše, tak musí tu jednu linku udržet a to je vlastně dost náročný, protože si musí člověk furt číst jakoby, nebo buď to žít, jako mít to pořád v sobě, což bylo pro mě dost těžké, když jsem naposledy psala o prostituce teda, ale když jakoby se člověk z toho vytrhne, tak se to musí furt načítat zpátky, aby se do toho zase dostal. A takže to není úplně samozřejmá cesta, ale nicméně si myslím, že zároveň jako legitimní a že se dost jako básníků stává prozaiky.
0: Poslední otázka, co vás inspiruje, kromě zarůstajícího a prorůstajícího bazénu pod Barrandovem?
14: A v Praze myslíte? Nebo obecně?
0: Obecně úplně.
14: Asi nejvíc jako život, různý traumata jsou super na tvorbu. Jako já kdybych ji neměla, tak...
0: Tak napíšete.
14: Teď si dělám srandu. Ne, to psaní pro mě není terapie, je to spíš jakoby možnost žít paralelní život a objevovat vlastně ten jazyk z různých stran. Ale co mě inspiruje, To je těžká otázka. Myslím, že je to směs jako všeho možného, že jsem jako voajerka dost, že jako dost sleduju, že na první pohled vypadám, že neumím do 5 napočítat, ale zároveň to je jako nějaký můj stav, ve kterém strašně vnímám okolí a nasávám ty lidi, protože když buď člověk v té hospodě prostě mluví, anebo poslouchá, jo, a já jsem ten, co nemluví. A tím pádem se toho ale zase hodně dozvím. A takže tak různě jakoby nasávám, pak hodně, když už mám nějaký téma, na který se zaměřím, tak i hodně jako se na něj ptám jako svých kamarádů a to se teda taky člověk jako dozví hodně věcí. A pak jsou to jako průzkumy a rešerže a tak. A zkušenosti taky vlastní, to, je to vlastně takový mix jako úplně všeho, co člověk potom dá do té jedné věci.
0: Mhm. No, já jsem se ptal vás na inspiraci a já pevně věřím, že jste teďka inspirovala naše posluchače, aby vám přispěli do projektu poetická mapa Prahy.
14: Prvně si tam zanadávajte na nějaké politiky.
0: A já zkusím ještě jednou přečíst tu webovku www.prahapoetická.geoportalpraha.cz. Tak, anebo to zadejte prostě tomu robotovi, který už se to možná naučil. Naším hostem byla Anna Beata Háblová, básnířka města Prahy. Já vám moc děkuju, že jste si udělala čas a že jste přišla k nám.
14: Taky děkuju za pozvání.
0: Mějte se.
14: Hezký večer.
0: I vám.
3: Reklama Rádia 1. Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Choceňské tradiční pomazánkové různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
1: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáme získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
3: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Autocentrum Davokár je teď i v Plzni. Přijďte objevit novou úroveň výběru vozů, stovky prověřených aut, výhodné financování a služby, které vám ušetří čas i starosti. Nová pobočka Plzeň Černice. Autocentrum Davokár, váš spolehlivý partner na cestách.
13: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 69,90. Albert. Dle srovnání k 13. 5.
11: Reklama na Radio 1.

Hezký večer vám přeje Stanislav Zima. Máme za 6:30 a teď nám dohrála skladba Midnight, za kterou stojí Synchro a Tom Jarmy. Ten první zmiňovaný u nás daleko známější se objeví v roli DJ opět zase po nějaké době v Česku, konkrétně v září, místo Budiš ještě trošku utajeno. No a jsme v Itálii, tohle je Andrea, velmi šikovný producent, tuším z Turína, který docela dlouhodobě spolupracuje s mnichovskou značkou Alien Tape. No tohle je z poslední desky, skladba s názvem Pure Morning, Andrea.

0: Velká sedma na Rádiu 1. Vaše československá hitparáda.
1: No a zní teďka jedna z těch nasazených novinek. Tohle to je slovenský projekt Mulau.

Tohle je docela překvapivé nové album holandského producenta ovšem žijícího, pokud vím, pořád v New Yorku. To byl Martin, skladba No One Plays the Game, z jeho právě nového alba, které nazval Music for Existing a které je hodně nečekaně ovlivněné jazzem. No a podobně se sklidnil na své albové novince i Kalibr, irský tvůrce, velmi činorodý. No, takhle zní jeho nová deska Tricklemore Sea na vlastní značce Signature. Skladba Bit Broken.

CD Nonstop. Britský zpěvák Gordon Sumner Acosting se proslavil už koncem 70. let v londýnské skupině The Police. Jeho druhé solové album Nothing Like the Sun z roku 87 si připomeneme v souvislosti s jeho vystoupením na festivalu Metronom v Praze. A to dnes, po 19. hodině v pořadu CD Nonstop.

Doznívá skladba Now You Exist od švédského autora Axela Vilnera, který je známý co by The Field. Jinak Axel žije už delší dobu v Berlíně, možná je to i na jeho produkci i dost znát. No a rozloučím se s vámi slovenským tvůrcem, který se říká Petty G. Tohle je Collision 1976. Já vám přeju příjemný zbytek dnešního dne. Mějte se moc hezky, budu se těšit zase za týden. Hezký večer vám přeje Stanislav Zima.

0: Reklama Rádia 1.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola Originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
2: Stavebniny Dek přináší mega akci 2 plus 1. Ke každým dvěma kusům pistolové pěny pro tepelné izolace Dekfoam MX600 nyní navíc dostanete třetí kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro pěnu Dekfoam pro tepelné izolace zdarma. Více na Dek.cz.
3: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
4: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Megle bezlaktozové mléko 1 litr za 34,90 a Dr. Edgar Pudding Premium za 14,90. Byla. To dobré začíná u nás.
5: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní zubní kartáček Philips Sonicare se Sense IQ jen za 5524 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6499 korun. Když něco, tak Allegro.
6: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 12,90 gambrinu z desítka půl litru ve skle a Birhel půl litru ve skle za 13,90 do 2. června ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
7: Reklama na Radio 1.

0: odvážné palce.
1: Tak Snělka nám tady ukázala, že tady je další díl odvážných palců. Jsme tady... Co, Viktor? Viktor tady něco ukazuje a nevím co.
2: Viktor ukazuje, že nemá zaplít mikrofon a nebude mluvit tím pádem.
1: Tak můžeme teď je zaplít.
3: Tento pořad budeme jenom ukazovat.
1: Protože ty jsi host 3, což je zvláštní. Kdybych měl být host 1, poněvadž je to tady jako nechronologicky. Tak.
3: Což lidé, kteří to nevidí,
1: to nevidí. Pochopí. To je takový inside joke, který studia 7, kde teď sedíme.
3: Studio 6, České televize, dobré ráno.
1: Wow. Viktor přišel pozdě a hýří takto krásným vtipem.
3: Já jsem přišel z jiného rádia, kde jsem teď 60 minut hovořil
1: o metalu?
3: Angličtině, o metalu, o hardcoreu. A jsem trošku vymluvený, ale to mi...
2: Takže můžeš rovnou začít tím strachem, ne?
1: No,
3: takže to je nejlepší záminka.
1: Pokud byste to nevěděli, Viktor nejenom, že je baníkovec, ale i metalista.
3: Hardkorista.
1: Hardkorista? To není to tak skoro ne. To samý, ne?
3: Není. Chceš to vysvětlit, protože máme času.
1: Nemáme čas. Viktor si udělal jednu velkou věc, protože šel na svého oblíbence, nebo nešel, ty jsi to pustil v televizi.
3: Ano, protože to je televizní film.
1: Na takzvaně červeném tlačítku. Na takzvaně červeném tlačítku.
3: Na i-vysílání.
1: Na i-vysílání se spustil film.
2: Kdy měl Jiří Strach naposledy film v kinech?
3: Nevím, Manděl páně. Dvě. To má dvojku? Jo, má. A to byla televizní, no, nevím.
1: Ale má teď nový film, který se jmenuje...
3: Life, protože je to člověk mladý duchem a hovoří jako mladí lidé a ti hovoří někdy anglicky.
2: Ale
3: a
2: pak, píše se to česky, aby to přečetli i
3: starší lidé.
1: A kolik je panu Strachovi, ať víme?
2: Já zatím tím vygooglím a...
1: Pojďme tak 50? A on je takový ten většině mladý, víš? Že bude vypadat jak Hartl, jako tak to furt vypadáš mladě.
3: Mentálně Dominik Duka. Samozřejmě ve své stávající inkarnaci.
1: No zase na tebe Duka něco sešle teďka.
3: Ne, ale vlastně ono jako nemá úplně cenu s tím ztrácet čas. Protože Live, teda, který můžete vidět na i-vysílání po té, co odpremiéroval v nedělním primetimeu České televize, nový film Komba Strach Epstein, je film, který stojí na premise, že se sejde skupina nesourodých postav, rozličných postav věkem, zázemím a tak, které mají společné to, že se chtějí zabít. A protože lidé, kteří se chtějí zabít, to chtějí udělat ve společnosti jiných lidí, co se chtějí zabít, jak všichni víme, tak prostě si zařídí to, že jeden člověk je odveze autem, kde ten, který je odveze, se taky chce zabít a odveze autem, kde prostě někde na louce si dají ten šlauch na ten výfuk a všichni se otráví. Základní problém toho filmu je v tom, že vlastně vůbec nedává smysl, proč se většina z těch postav, proč se skoncovat se životem. Ta jejich typologie vlastně, no ono se jako postupně nějak odkrývá. Jediný, u kterého to je tak nějak jakoby jasné, je prostě postava, kterou hraje Jiří Mádl a jehož postava je prostě v terminálním stádiu rakoviny, kde mu už není pomoci a on se prostě rozhodl to ukončit dobrovolně. Pak tam je prostě mladá holka, která trošku jakoby neví, co se sebou, ale zároveň vlastně nikdy ani pořádně za sebe neřekne, proč teda to chce dovést do toho fatálního konce. Pak tam je prostě stará zmatená paní, která to chce skončit.
1: Božidara, jenom jak se jmenuje. Mělo její jméno, tyž Božidara.
3: No, Turzonová.
1: No.
3: A má to být jakoby asi nějak... intenzivní drama s komediálními prvky nebo co, ale tak jak už to známe z filmu Jiřího Stracha, například z filmu Máma, tak i tady vlastně tu dramatičnost podporuje úplně nemístná hudba, takže když se tam lidi hádají na benzince, tak k tomu zase hraje něco jak z Interstellaru prostě a my to máme jako strašně prožívat. A není to tak jako strašné jako Máma, je to spíš taková prostě pohodlná rutina, která pracuje prostě úplně s cestnou jako modelovostí, s takovými jako figurkama, který jsou ale zároveň strašně líně napsaný. Vlastně ty zápletky jsou, jako to, že to má nepravděpodobnou zápletku, jakoby je jedna věc, ale je to prostě chytrý film, který pracuje s nějakou modelovostí, zvládne vybalancovat. Tady tohle jako není ten případ. Takže ono se to možná jmenuje Life, ale je to prostě tradiční filmařský nekrolog, prostě, nebo jak se říká, nekrolog filmařiny, jak to Jiří Strach umí. Je to jako ztráta času úplná a náš čas bych tím dále nestrácel, takže palec dolů, nashledanou.
1: Čekal jsem teda větší hejt, ale
3: je to
1: nuda asi, co?
3: Ono to je prostě strašně unilý akorát, jo.
2: Ale tohle se nelíbilo ani Mirce.
1: Ani Mirce?
2: Ale napsala, že mají právo teda, že jako že se jim to nemusí vždycky povíct.
3: Jo, no, tak dobře, no. Ale tam je strašně, tam je třeba postava jako strašně otravného, jako okázalýho rasisty, takovýho prostě chlápka, který si myslí, že ten řidič, který je veze vstříc té smrti, je Rom. Ten pořád říká, že není, a on mu pořád říká, že je. A vlastně jediná charakteristika téhle postavy je, že je to prostě úplně jako bezuznej rasista, který ale zároveň galantně pomůže té staré paní, což má asi tu postavu omlouvat, respektive jako ta stará paní potom říká, já jsem si myslela, že vy jste úplně hrozný člověk, rasista, ale vy jste vlastně ve vás něco dobrého. A on prostě zbytek filmu dále nadává prostě tomu Romovi jako těma nejstereotypnějšíma prostě rasistickýma kidama. A jestli to má být jako vtipné nebo ambivalentní, nevím, není to ani jedno z toho.
1: Takže
3: špatný.
1: Palec dolů. No tak se pojďme podívat na další českou streamovací tady platformu, která je na Nově a trocá Prahu zaplavili teda všude billboardy.
2: No na OnePlay, musíš říct.
1: Na OnePlay.
3: Hanka Třeštíková ve své Insta recenzi říkala, že to je na Voju. Tak so much for...
1: Hanka Třeštíková začala znovu třeštit a dělá nové recenze na Instagramu.
3: Jezdí s kočárkem po Letenských sadech a říká, na Voju nyní můžete vidět nový seriál Moniová. Hraje tam Tereza Voříšková. Tak so much for aktuálnost.
1: Tak snad se Viktorovi podaří se dostat do Třeštění. Honzovi se to povedlo.
3: Snad se mi podaří najít někde ještě Vojo, no.
1: Je to OnePlay.
2: A Terezu Voříškovou.
3: A Terezu Voříškovou.
1: Je to samozřejmě portrét, teda spisovatel, který já jsem vůbec neznala, než teda ji někdo zabil. Paní Moniové a seriál se jmenuje Moniová.
2: Ano, a je to spíš série teda šestidílná, miniserie, kterou režírovala Zuzana Kirchnerová a scenaristicky za ní stojí hlavně Barbora Námerová, která psala Špínu třeba. A je to zase jako trošku podobný něco jako Iveta. Je to prostě, vezmeme si nějaký skutečný tragický ženský osud. A vlastně ženy, která je třeba jako známá hlavně s bulvárem přes něco, přes co by neměla být úplně známá. A tady teda hlavně to, že zabil její manžel druhej. A vlastně jakoby vrátíme tak nějaký důstojnost a její hlas a prostě tak nějaký představíme, aby to bylo trochu víc než oběť bulváru v případě Ivety, oběť manžela domácího násilí v případě Moniový. To si myslím, že se jim daří. Ta miniserie fakt se soustředí na to. Možná ona teda celý to končí tím, že ona vlastně říká, že chtěla by hlavně jako, že chce... Ona tam pak na konci vlastně ta Simona Moniová přes tu Terezu Rambu mluví k divákovi a ona to celý vypráví v podstatě i, což celkem funguje. A zvláště na konci, kdy vlastně nevidíme úplně tu smrt a ona pak si řekne, že chce, aby přesně, aby jsme ji nepamatovali jako oběť, ale pamatovali si jako spisovatelku. Nejsem si jistá, jestli vám to představí jako spisovatelku, protože ona tam si sečte úryvky těch knížek, ale jinak jako si tam o nich tak moc nedozvíme. Dozvíme se o tom, že tam psala o lidech, který znala ze svého okolí, což jim někdy vadilo, že psala o svém životě a že hodně se strefovala, jako že ty její čtenářky se jim ty knížky líbily, protože to prostě zobrazovalo to, co oni sami znali. Jestli to byla jako víc k té literatuře, tam vlastně toho není, ale co ta série představí, je určitě, že představí si Simonu Moniovou jako matku, jako dobrou matku a fakt jako ženskou, prostě nějak jako obyčejně, spíš ani než jako přes tu profesi, jako někoho jako spíš jako fakt matku, prostě švagrovou, kamarádku.
3: ženu a babičku.
2: Ne, no, ano, tak já jsem to Libě neviděla, tak to až si nám tak hlavě. Jako prostě fakt jako člověka z masa a kostí, který prostě nějak jako existoval, blbě se zamiloval. Ona tam jako toho manžela, i když ji obližuje, tak fakt má pořád jako ráda a nedokáže si to úplně nějak jako vymluvit. Tohle byla ta část, kterou jako jsem tam měla trošku problém, že mi připadalo, že tam stejně nechápu, proč s ním jako zůstává a že se to ono od začátku toho jejich vztahu je tam dobře vysvětlený, proč se s ním dává dohromady. A od začátku toho vztahu tam jsou prostě náznaky nějakého násilí určitýho, který tam jako dobře zakomponovaný, ale pak v jeden moment se to tak nějak jako zlomí, kdy prostě on už je v ní fakt jako hrozně hnusnej, bere jí peníze a nějak moc nechápeš o tom, jak jí vykreslí jako fakt relativně jako emancipovanou, jako sebevědomou holku, která jde si za svým celkem, prostě si fakt jako uskuteční to, že na začátku je to prostě ženská s dvěma dětma, která si přivydělává pletěním svetrů, že fakt se jako pak jde za tím, že teda bude psát, že to chce dělat. Přes jakýkoliv okolní hlasy, který to nedoporučujou, tak tam není úplně v té charakterice, se mi neštimovalo to, že ona s ním furt jako zůstává a nepřipadalo mi, že mi ten seriál dokáže vysvětlit. Ten šestý díl, který je asi nejsilnější, protože se odehrá už jako poslední dva měsíce, tak tam ty její nějaký pochody toho, jak ho jako miluje, tak je udělaný ještě trošku, jakože tam to je udělaný relativně uvěřitelně a jako vlastně to finále je docela takový jako mrazivý a je dobře, že ta nikdy nevidíme, prostě že to fakt jako nejde do nějakých bulvárních detailů, nikdy nevidíme prostě tu vraždu. Ono se s ní pracuje teda, protože prostě oni ví, že samozřejmě tak jako na to budeš koukat hlavně díky tomu tak nějak a takže každý ten díl vlastně, když se to odehrá chronologicky, tak každý ten díl pak skočí do toho srpna 2011 a končí to prostě takovou jako minutou z nějakých záznamů jako z toho, ale nejsou tam fakt žádný jako detaily. Ale tak, aby jsme prostě věděli, že ještě v těch prvních dílech, kdy to je fakt třeba jako ještě taková jako romance, tak, že to prostě nebude ta romance. Ono by to, fakt jako tam je takový moment, asi 4 hodiny před koncem, kdyby to prostě mohlo jako skončit a bylo by to relativní happy end a mohla to být jedna z těch knížek. Akorát, že pak je tam prostě to, že je to podle toho skutečné události a musí tam být bohužel ta tragédie a Tereza Ramba je tam fakt výborná, takže prostě ona vám ta Simona Moniová díky ní tam prostě vystoupí fakt z nějaký jako novinový černý kroniky v někoho, kdo jako životního, koho vám je hodně líto, že prostě, že ho někdo zabil. Co mi tam vadilo na tom seriálu, je podobně jako v Lifeu asi, je tam hudba, která tomu teda úplně neprospívá, která mi přijde hodně návodná, je tam taková ústřední písnička, která se strašně opakuje a pak mi lezla na nervy spíš. Taky některé jako kameramanské řešení, které se tam snaží třeba na začátku, tam jsou právě, že jako nějaké její představy, jak to zpracuje do knížky, který pak už tam zase jako není. Ono přece ten tón se toho fakt jako hodně mění, že to fakt začíná trošku v jiném žánru, než ve kterém to skončí. A některé ty fakt jako obrazové věci, které mají jako říct, prostě, že teďka to není úplně skutečnost, jako poznáte, ale není to podle mě zase tak nějak jako extra elegantní a pak ke konci vlastně je podobný takový jako snový filtr používaný na scénu, která ale asi je skutečnost, takže mi to přišlo taky spíš jako matoucí. Neřekla bych, že filmařsky je to nějaký jako objevný nebo jako výborný nebo něco, fakt tam jde asi o to, že i když teda OnePlay pořád sází na ty true crime věci v podstatě a na něco, co má předem jako, že to je atraktivní, tak tím, jak přesně jako lidi tak o tom tak jako ví, ten tragédie s nějaký prostě známý osobnosti ženský, tak si myslím, že to fakt jako zpracovávají prostě citlivě, tohle ještě navíc mělo posvěcení té rodiny, že v tomhle je to jako ošetřený, že kolem toho nebude snad další skandál a ten manžel, který je tam fakt jako prostě psychopat, tak ten má jméno z té knížky vlastně, jako postaví z té knížky, nejmenuje se jako ve skutečnosti, takže to je takový trošku jako zase nemenujem toho skutečného vraha, protože ona vlastně nejde. Je k tomu prostě navázaný nějaká miniserie nebo nějaký snad třídílný dokumentární seriál Láska nebolí, který podobně jako byla Iveta a potom v té třetí řadě To málo mě znáš, tak má zase jako to téma vlastně otvírat trošku hlouběji, takže to se má fakt týkat těch jako těch toxických vztahů, domácího násilí z různých jako stran o tom povídat, takže oni jako vidíš tu snahu, že prostě oni chtějí něco jako vyprávět a k tomu ještě chtějí prostě něco říct, to celý to končí prostě titulkem. Vlastně tam takovej jako v uvozovkách, nedá se říct happy end, ale je tam pak to jsou zprávy znovu o tom jejím zavraždění, a který končí potom, ale jako díky tomu, že stouplo spousta nahlášení, že se ženy jako přestaly bát nahlášovat domácí násilí. Že to tam asi berou jako tak nějaký ten odkaz jakoby její, že prostě vlastně dodala hlas i nějakým jiným v podobné situaci a fakt jako máte tam prostě titulek a máte volat, když pokud prostě vlastně máte taky problém, že tohle všechno mně přijde jako dobrý, protože se o tom bude hodně, už hodně píše, jako bude se o tom mluvit.
3: Co na to Honza by řekla asi.
2: No, tak
4: otvírá to témata.
2: Otvírá to témata, ale podle mě jako, ty, jako věříš jim to, jo? Není to prostě, že by to bylo tady něco rychle, stejně, jakože by to bylo prostě bulvární, že stejně chceme ty diváky, ale k tomu otevřem téma. Tady prostě jako vidíš, že fakt zatím, jakože, že to je relativně jako dobře promyšlený, tohle všechno. Ale stojí to hodně na té Rambě a mně prostě jenom mi přišlo, že nevím, no, že
1: A je to zase dobrý, že to natáhne víc lidí, podle mýho díky té Rambě. Jo. Asi kvůli režisérce, jako na to takový, nebudou koukat, je to jako takový, masy.
2: Je to relativně jakoby přístupný mainstream, je možná jako... Je to prostě slušně odvedený. Tereza Ramba je podle mě jediný jako, taky trošku jako nadprůměr. Plus to, jak mi přijde, že fakt k tomu, jako stejně jako k té Ivetě, která mi přišla taky, že jako dokázali se na tu Ivetu, a tam ještě asi víc, protože Iveta byla podle mě mnohem víc jako zesměšňovaná a měla jako tu image mnohem horší než Simona Moniová, kterou spíš jako jí až talik nemá, má jí fakt jako jenom prostě...
1: A ty jsi znala předtím?
2: Ne, já protože ty knížky jsem nečetla.
1: No právě,
2: že... Že přesně, já jsem jí taky znala, když umřela. Takže, ale přesně to, jako přesně, když o ní jako nic nevíš, jenom víš, že jí zabil jí manžel, tak tady se dozvíš toho víc a třeba jako bych si třeba klidně i něco přečetla jenom kvůli tomu, že už máš jako k ní nějaký vztah.
3: To nedělej, prosím
2: tohle, tě. To jsem pak pochopila z tvýho poznámky, ale to se, tohle se jim jako povedlo, takže jenom...
1: A to není na nově, že? To je jenom na OnePlay.
2: Zatím ten na OnePlay, podle mě na nově to
1: tak
2: bude za nějakou,
1: Brna. To je jenom
2: za nějakou dobu.
3: Pokud bydlíte na Letné, ale... tak je to na Voju.
2: Ale protože to teprve začalo dávat to po týdnu, takže ono to určitě někde v půlce června, takže to určitě ještě nějakou dobu na nově nebude, asi nebo nevím, jakou oni mají s tím politiku. No jakože prostě není
1: si,
2: to filmařsky,
1: to na novu, filmařsky ne?
2: Nevím.
1: Jako filmař... aby tam natáhli lidi na to OnePlay.
2: No tak nevím, ale filmařsky to jako není na úrovni Markoviče, to jako není. Ale je to, jako jsem ráda si, že takhle jako vznikají tyhle ty věci. Samozřejmě, kdyby prostě něco natočili i bez toho, aby to byl true crime, tak by to bylo taky fajn. Ale...
1: To byla Královny Brna, no, ale to... A to nedělal OnePlay, že jo? To oni to už odkoupili hotový,
3: to je
1: myslím. To je OnePlay,
3: Královny Brna. Prima? Ne,
1: ne OnePlay jsou Královny Brna.
3: Jo, jasně, teď jo.
1: Teď jsem se někdo o tom bavila, že jako v Brně to velmi populární, že fakt na to kouká jako
2: jo, tak tohle
1: lidi, který by na to...
2: Z Brna, no, Simona Moniová je taky
1: jo,
2: z Brna.
1: Taky z Brna, tak se to, a že prej i lidi...
3: Proto já jsem o ní věděl jako ještě předtím, než tragicky skončila.
1: Ty jsi
3: já,
1: z Brna?
3: Já jsem studoval v Brně v té době.
1: Jo, a čet si, ne.
3: Ne. To je,
1: a Nero Slovákou se potkával v Brně?
3: Možná na Fildě, no. Chodili jsme spolu na filozofii, na Kanta.
1: Na Kanta se spolu chodili, dobrá. Tak ještě teda možná uzavřeme ty televize, tady Viktor dokoukal Kohouta.
3: No,
1: pojďme Oslý mustelkem na HBO.
3: Na HBO jsem dokoukal Rustra.
1: Chtěl dáváš palec nahoru,
2: veď?
3: Já taky. Stačí? Nebo ještě něco? Ne. Rooster je takový vlastně seriál, ve kterém hraje Steve Carell, takže v Americe je to jakoby velký, protože prostě Steve Carell je National Treasure, jako komik a tak. U nás si myslím, že to docela zapadlo v té seriálové nabídce a je to vlastně kind of jako škoda, protože ten, má to teda 10 epizod, zhruba půlhodinových. Je to, Steve Carell tam hraje spisovatele takových jako laciných románů prostě s hrdinou, který se jmenuje Rooster, takový ty knížky, co si prostě lidi koupí na letiště, aby se krátili chvíli a protože jeho dcera je v úzkých prostě profesně i vztahově, tak on se rozhodne přijmout takový gig prostě na takové jako malebné liberální univerzitě, kde teda přednáší o tvůrčím psaní a do toho je díky tomu v kontaktu s tou dcerou a ta řeší teda to, že její manžel, takový nabubřelý profesor anglický, jí byl nevěrný. On teda se tváří, že se k ní chce vrátit, ale tu milenku, se kterou jí byl nevěrný, jak si oplodnil, takže teď prostě, a ona si to dítě chce nechat a řeší se tam tady tyhle věci. Je to komediální seriál, přičemž jako část má takové až jako sitcomové parametry, jsou tam vyloženě i takové jako slapstickové momenty, trošku jak z kanclu, prostě tam někdo jako zakopává a prostě pak to má nějaký následky, ale co to je jako v prvé řadě pro mě a v čem to je nejsilnější, je takové jako melancholické komediální trošku drama o stárnutí, o tom, což se tam projevuje hlavně skrz tu Carellovu postavu, ale i skrz postavu ještě starších mužů, kteří jakoby vedou tu univerzitu nebo tu fakultu a kteří sice jako mají pochopení pro ty mladé, kteří vyžadují větší míru tolerance a korektnosti, než pamatovali ti staří mužové, ale zároveň to vlastně tak úplně jakoby nechápou a to, čemu tam říkají jakoby gotcha culture, vlastně trošku si z toho dělají srandu, ale nedělají si srandu z těch jako příčin, které vedou
1: jaká
3: k tomu.
1: Jaká culture?
3: Gotcha, jakože gotcha, jakože někoho chytíš.
1: No a co jako, znamená gotcha culture?
3: No jakoby, že chceš přistihnout někoho a vlastně pak ho jako cancelnout.
1: Je takhle ty.
3: No, a takže jako z toho policingu tady z těch situací si dělají trošku legraci, ale jakoby nezesměšňují ty pohnutky, které tady k tomu len z tomu vedou. A zároveň jakoby to prostředí ty univerzity jako je liberální, ale zároveň trošku tak jako prostě pastelově melancholicky jako omyvatelný. Není to jako v něčem pronikavě napsané, ale je to napsané dostatečně chytře na to, aby bylo zábavné prostě sledovat interakce těch postav, které jsou prostě můžou být kreténi, ale zároveň jsou jako chytré ty postavy, takže je zábavné prostě sledovat tu jejich interakci. A i když je tam třeba ten jako milostný trouhelník, prostě nabubřelej Brit, dcera Milenka, nebo jeho žena Milenka, tak mezi těmi postavami prostě funguje nějaká míra jako uvěřitelný empatie a i když třeba ten chlápek je prostě kretén, nebo jako hrozně blbě reaguje na ty situace a je sebestředný a vždycky z toho musí vyjít nejlíp on, tak vlastně pořád se tam jako daří vytvořit nějakou míru, jako míru empatie, když ne k těm postavám, tak aspoň jakoby k těm situacím. A vlastně to celou tu náladu hrozně dobře vystihuje song, který hraje pod jinglem toho seriálu, což je nový song Michaela Stipe z R.E.M., který je vlastně takový jako v něčem prostě hodný, ale zároveň prostě ukazuje nějaké růžky, nějaká prostě trošku ostří a vlastně vyvysuje to hrozně dobře náladu toho seriálu. Takže když si pustíte nový song Michaela Stipe tady ze seriálu Rooster, tak si myslím docela dobře naladíte i na tu věc samotnou a můžete si vyhodnotit, jestli to potřebujete vidět nebo ne. Palec nahoru.
1: No a ještě teda, když mluvíme o HBO, tak tam teď přidali film, o kterém už jsem tady několikrát mluvila, asi 2 roky nazpátek, to byl pro mě nejlepší film Varu, je to film Umírání. Má to tady jako 3,5 hodiny, takže já se na to nekoukat večer a je to dost jako heavy. Jako za mě tam asi jako jedno z nejlepších jako filmových stvárnění smrti někoho, nebo říkat koho, ale je to tak realistický, že na to koukáte a fakt máte pocit, že skrytou kamerou jako natáčeli, jak někdo umírá. Takže asi jako na to třeba nekoukat, když máte depresi.
3: Nebo to smrt na jazyku.
1: Ne, ten film je opravdu dobrý, to ti chytne na začátku
2: slyšela, že je to dobrý.
1: A nepustí tě to. A ještě tím, jak je to jako mozaika rodiny, kde jsou různý členy, takže to jako docela rychle uteče. Že tam hodně jako střídají ty příběhy těch rodinných členů.
2: Mám to na svém wishlistu.
3: To já si to dám.
1: Ať 3,5 hodiny je dost na televizi. Takže.
3: To mi nevadí.
1: Koupíš si popcorn a dobrý, domů. Vlastně, co uděláš? Jestli 5 korun, že jo, ten koupený.
3: Snad se nespálí na popel. Já jsem mezi tím si dohnal, i když jsme teda tady u těchto restíků, tak na Apple TV je teď k vidění Chrám z kostí, to je těch 28 let poté.
1: Jo, tak chci vidět.
3: To, co jsme nestihli v kinech, pokračování vlastně, který jakoby už je hodně jinde než ty původní zombie filmy.
2: A to
3: filmy.
2: Je jinak v TV, myslím.
3: Jo.
2: To je od Dannyho Boyla?
3: No, původně. Tohle už režírovala žena, již jméno jsem teď zapomněl.
1: Ale je to druhý pokračování, co bylo před rokem, že jo?
3: Je to druhý pokračování vlastně.
2: A když bylo to třetí, který režíval zase Danny Boyle?
3: Ne.
1: Ne, bylo asi rok nebo 2 roky nazpátek byl, že jo, bylo pokračování, 28 let poté
3: a to končilo zjevením Ralph postavy Fiennes. Takového podivného doktora pomazaného jodem, který hraje Ralph Fiennes. A tohle to se jakoby celý odehrává v tom jeho chrámu z kostí a rozvíjí to jakoby
2: trošku. Jo, a 28 let poté, co bylo loni, to ještě dělal Danny
3: Boyle.
1: A to si viděl, že dával palec nahoru,
3: ano, ne? Ano, to jsme dával palec nahoru, tomu dám taky palec nahoru. Ralph Fiennes tady prostě
2: ale je to
3: jako plně, je to jinak v TV, tak děkujeme. Na Voju to ještě není. A,
1: na Letný možná, ale.
3: Pouze na Letné. No a tohle se odehrává prostě v tom postapokalyptickém světě, ve kterém byla totálně přepsaná pravidla. Je tady taková sfanatizovaná parta Jimmys, což jsou prostě lidi, co všichni mají paruky jako Jimmy Savile a věří na satana. A do toho je tam teda ten doktor v podání Ralpha Fiennese, který zároveň tam prostě naplno rozehrává své demonické charisma doslova. A je to hrozně dobře natočený, v tom smyslu, že tam prostě tam jsou jako naprosto fantastické scenérie té zelené přírody v tom mrtvém světě. Do toho tam prostě sledujeme tu sektu a toho Fiennese, který se snaží, no vlastně je možná na stopě toho, jak ty zombíky zase vrátit a udělat z nich lidi. A jakoby zkoumá tam vědecky něco a jsou tam skvělé scény, kdy jednoho toho alfa zombíka, který byl i v tom předchozím filmu, vlastně si trošku ochočí tím, že ho opájí, myslím, morfiem nebo čím, kterému a zároveň postupně dochází, takže on jakoby se smiřuje nějak se svým možným koncem a do toho je prostě zní vlastně docela zábavný písničkový soundtrack featuring Duran Duran a Radiohead a skvělý původní soundtrack od Hildur Gunnadottir. Takže je to takový ten vlastně docela jako velký, v něčem trošku okázalý film, kde se prostě vědecké věci potkávají s naivním poblouzněním Iron Maiden. Užil jsem si to.
1: A vůbec tam už nejsou pak ty příběhy z toho filmu předtím, 28 let poté, té rodiny.
3: Trošku.
1: Je to takový výborný soundtrack od Young Fathers. To mě jako baví,
3: jo. Je to ten typ filmu, který jako důstojně navazuje na to, co mu předcházelo ve smyslu tady toho cyklu 28.
1: Doufám, že minimálně výborná scéna Vražda u Teletubbies, což byl opener vlastně toho 28 let poté. To mě velmi rozesmálo.
3: Teletubbies se také vrací.
1: Vrací se Teletubbies, jo, tak to jsem moc ráda, protože to jsem fakt nečekla. Člověk jde na ten film a začne to hodně jako drsným
3: openerem. To je právě ten kult těch Jimmys, no, který tady je.
4: Reklama Rádia 1.
5: Pivo, burger, burger, burger, burger, pivo.
6: Nejlepší řemeslná piva, šťavnatý burgery a skvělá atmosféra. 24. května v Praze na Karlínském náměstí. Pivo a burger festival. Hrát budou United Flavor, tak si to píš. Neděle 24. května. Pivo a burger festival v Karlíně.
7: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
8: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
9: Chcete mít přehled o současném umění? Výstava Expanze přináší výběr toho nejzajímavějšího, co za posledních 13 let přibylo do sbírek Galerie hlavního města Prahy. Nastupující generace i časem prověřená jména. Císařovský, Dopitová, Jetelová, Kintera, Kolíbal, Mančuška, Nepraš, Pacovská, Pinkava, Skála, Sýkora, Válová a další. Expanze v Galerii hlavního města Prahy. ghmp.cz.
10: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5 400 korun. Více na škodaauto.cz.
11: Mezi ploty! Více

0: floaty, vstupenky jen do vyprodání zásob. Generální partner Innogy, hlavní partner Beatrice, hrdý partner Penny. Za podpory Rádia 1.
1: Reklama na Rádio 1.
2: Tak jo, tak to máme Apple TV a ještě možná teda, když jsme u Apple TV, tak tady můžeš Slow Horses, co dokoukala, ne?
3: To máš já jsem to dokoukala už, za týden jsem to nakoukala, když jsem...
2: A ty jsi to možná řekla už minule o tom, ne?
3: Minule jsem toho moc neříkala, ale vlastně jako nevím, jestli to nenechat na podzim, až bude šestá sezóna, ono těch sezón bude asi 7, jestli to
4: no,
3: bude konečný.
4: No tak to nechme, až bude 7.
3: Já jsem jich viděla teda teďka těch 5. Přijde mi to jako dobrý, protože mám už ráda ty postavy, ale nepřijde mi to tak super, jak jsem si myslela, že to jako je, na to, že to je tak jako hit takovej. Nejlepší přijde třetí sezóna, Tiger Team a ty další, jakoby, jakmile se zajímavý je, že jakmile jsem na to začala koukat s Markem, tak to nějak, tak on tam začal hledat, nacházet hrozně moc logických jako děr a trochu to kleslo.
2: A to nejhorší, že se koukáš na něco s někým a on ti začne tyhle věci jako říkat.
3: No, ale, jako, zároveň to tam jako mu musím dát zapravo, že tam fakt jako některé věci jako úplně tak jako ne jako, že někde to takový přehnaný, no.
4: Že přišel ti jako mansplainovat ten seriál, prostě chápu to správně.
3: No, trochu, ale ne, mansplainovat ne, protože to ti většinou říká věci, co sám víš, jo, ale to bylo něco, co já jsem trošku tak jako neviděla. Nechtěla jsem se na to soustředit, nechtěla jsem se to asi kazit možná, a pak když mi prostě řekl, jak tohle nedává smysl a to nedává smysl, tak jsem říkala, jo, to nedává smysl. Takže pak ty další sezóny mi přišly trošku horší, ale přijde mi to taky trošku jako vyhrocený, ty zápletky. Jakože mi to baví, ale pak prostě z toho mají být nějaký důsledky, kdy MI5 tam dělá fakt jako příšerný věci a jsou z toho velký skandály, anebo pak jako nejsou a je to divný, že z toho nejsou a tak, ale víc by mě zajímalo, ještě by mě baví zbavili, by tam jako rozebírali víc ty psychologie těch jako narušených postav, který teda dělají v tom Slow Horse, což jsou prostě špioni, který mají nějaký problémy. No.
4: Takže si víc, co řekneme.
3: Ale jako budu se koukat na tu další sezónu.
2: No tak jestli tě to úplně nebaví, tak já jsem vstala.
3: Ne, to zase, že by to nebavilo, mě to docela jako baví, ale jenom bych čekala, že to bude ještě jako lepší. Přijde mi to spíš takový tak trošku jako popcornový seriál, který se, jako, že se to možná by mělo trochu míň brát vážně. Buď jako na ty zápletky, co tam jsou, by se to mělo být brát míň vážně, anebo potom by to být víc, jakože trošku je to takový nevyrovnaný mezi komedií nebo realističností. Ale jako ten, jako na mě funguje postava ten Jack Loudon a jeho postava, to je takový ten sympatický, který tam jako chce, je to dobrý typ, že ten seriál se nebojí zabíjet svý jako agenty, skoro v každý sezóně prostě třeba nějaký umře, a nějakých svých z těch jako postav, co nechcete úplně, a pak z toho někdo má trauma, to je jako dobrý, že tam jsou nějaký postavy, který prostě řeší nějaký jako well-being nebo něco, a pak třeba odejdou ze seriálu teda radši. A pak samozřejmě Gary Oldman prostě a ten jeho naprosto jako nemitej, prdící, ale jako výborný agent, který to trauma, který utrpěl, který se dozvíme až v té páté sérii, prostě překonal tím, že fakt jako vypadá, že mu je všechno úplně jedno. Tak ten taky samozřejmě funguje, no. A je to skvělý na to koukat v době, kdy si nemůžete mít vlasy. Na někoho, kdo vypadá si, kdo má ještě mastnější vlasy než...
4: A Gary Oldman tak vypadá teď jako...
2: Celý život on tak vypadá, ne?
3: Celý život
2: ne, posledních 10 let vypadá hodně, jo. Že se neměl vlasy. No, ale jako když...
3: Ale tak teďka má výmluvu, víš?
4: Jo, že se to nedožil David Bowie teda.
3: Že furt natáčí Slow Horses, takže... A teda taky tam hraje dobrá písnička jako k tomu titulku od Micka Jaggera zase, který složil po tu písničku pro tu seriál.
2: Jinak já teď jsem včera večer začala na Apple TV koukat, že jsem natočila všude dobrý recenze, jmenuje se Widow's Bay s Matthew Reesem a je to docela zábava. Je to taková escapism, kriminálka, ale je to zábavný. Je to pěkný. Jako takový under the radar, jo, ale je
4: jako
2: to fajn.
4: Kohout.
2: Jako no, něco jako Kohout, si myslím. Ale má to lepší recenze než Kohout. Minimálně na Metacritic a na Rotten Tomatoes a různě jinde. Právě proto mě to překvapilo, že jsem o tom nikdy jako nečetla, že se to děje, ale je to tam asi týden. Tak koukněte.
4: No. Co má naopak dobrý recenze, nebo plus minus dobrý, ale ne ode mě, teda ještě je další restík, který si tady doženu po absenci před 14 dny, a to je teda Ďábel nosí Pradu 2.
2: Ajajaj, Viktor se zašel na...
3: To
4: obstojný.
2: Jako docela, jo.
3: Ale český ne teda.
4: Jo. No tak to se přidám v tom případě, respektive...
2: A proč je, jsi fanoušek jedničky nebo ne?
4: Jednička je OK za mě. Jako nejsem úplně fanoušek, ale přijde mi to jakoby na film z roku 2006 prostě na takovou jako flamboyant, trošku romantickou, trošku komedii jako z modního prostředí, vlastně jako zábavný film.
2: A já říkám, že teď se nebavíš na Instagramu, všichni to nějak... Moje oblíbená obuv Leda, na to udělal už reakční video.
4: Dávil nosí ledu, no, ale jako tohle jsou prostě jako dvě hodiny pro mě prostě nevyžádaných prát, kdy ten režisér David Frankl se vlastně vrací k tomu filmu z roku 2006, snaží se jako trošku odbrzdit toho veterána, prostě ten film, který je vlastně docela dost zakotvený v té dobové je to film, který prostě vypadá jako film roku 2006 a Ďábel nosí pravdu 2 prostě navazuje tam, kde ten předchozí film skončil úplně se vším všudy, akorát je prostě horší, je jako líně napsaný, snaží se to vlastně tematizovat zánik klasických tištěných médií, kdy ta Miranda, ta ikonická postava v podání Meryl Streep, se tady ukazuje prostě jako úplně blbá ženská, která vlastně nepochopila to, že doba se změnila, což jde úplně proti tomu typu té postavy. Ona prostě má být sice trošku jako symetrika, ale má to být prostě chytrá bába. A tady prostě není. Tady je to jako v mnoha těch scénách prostě nechápavá paní, který prostě ujel vlak. Do toho se ten film snaží jakoby odhalovat ty její citlivé stránky, což že to nemá právě být jenom ta jednorozměrná symetrika, co prostě šikanuje svoje podřízené, byť elegantně. Tak teď se to snaží odhalovat její citlivý stránky, což malinko bylo naznačený už v té jedničce, tady se s tím pracuje víc, ale vlastně pracuje se s tím hrozně blbě, protože ty scény vlastně, kde ona má být ta elegantní ženská, kterou všichni adorují a která všechny setře a k tomu ta citlivá prostě ten citlivý člověk, tak jsou hrozně nekonzistentní, ale se to v tom filmu prostě mění úplně nahodile, prostě ta nálada se střídá, jak to zrovna někomu jako přelítlo přes nos a zároveň jsou tady prostě jako rozvrženy nebo navázány ty vztahy, které jsou postavené prostě na šikanování jiných lidí, což procházelo s nás v tom roce 2006 než teď a zároveň to má být prostě velmi empatický film nebo velmi empatický prostě film, ve kterém jako ta mladá generace má to pochopení a do toho to má být prostě znova ta flamboyant věc prostě, ve které když se pořádá večírek, to je jako jediný trošku kvazi podvratný moment, že oni prostě ten fiktivní magazín Runway si udělá v Miláně večírek pod originálem Poslední večeře a má to být jako, že ta poslední večeře těch klasických médií, která se toho ale prostě nevšimla a stále utrácí peníze za věci jako večírek prostě pod originálem Poslední večeře. No a takže no a hlavně to vlastně není jako tak zábavný, jak ta jednička. Tady prostě ta interakce těch postav prostě nemá tu sílu, ty vzájemné vazby vlastně nemají ten šmrnc, co v tom původním filmu, a to nejenom prostě mezi tou Mirandou a těma podřízenýma, ale prostě i ve vztahu k té postavě, kterou tam hraje Stanley Tucci, a když tady jmenuju Stanleyho Tucciho, tak jako mentální obzor prostě Ďábel nosí Pradu končí u toho, že prostě moda je pro ženy. Tady vlastně jako ani náznakem jako nepracuje s ničím jiným, než prostě, že dámy nosí elegantní roby a toto je móda. Byť tam zase vystupují jako sami za sebe slavní návrháři muští, ale prostě v obzoru tohohle filmu móda rovná se opulentní šaty pro ženy. Tak ne, no. Palec dolů.
3: No, tak na Ďábla bych navázala Andělem smrti. Ještě tady nám zpívá jeden film, který se jmenuje Zmizení Josefa Mengeleho.
4: Ještě Hokum, tam taky mizí lidé.
2: Ještě máme tady irský folklor, přijde ještě nakonec.
3: Tak to už nevím, co všechno jsi viděl. No a to je Zmizení, tak to teďka probíhá, že festival v Cannes a to znamená tak trošku, že některé festivalové filmy z Cannes se dostávají až teďka do kin z toho loňského ročníku, což je případ i filmu Zmizení Josefa Mengeleho, který mělo premiéru v nesoutěžní sekci Cannes premiér loni, protože to je film od Kirila Serebrenikova, který je už Cannes, už prostě hraje ty filmy jako furt. A akorát třeba ten předchozí o Čajkovského Ženě, možná tam ještě měl něco mezi tím. Myslím, že tam ještě bylo něco mezi tím. Tak to třeba bylo v soutěži, tak tohle bylo jenom v Cannes premiér, proto možná si musím říct, že jako já jsem to vlastně ten film až tak nezaznamenala. Nicméně je to takovej docela zajímavý příspěvek zase jako do toho módu takových těch jako portrétů zla. který se snaží být trochu jiný, viz zóna zájmu, není to tak prostě jako takový úder jako zóna zájmu. Je to spíš v podstatě méně nápadný film, který je takový trošku rozvláčný, takže člověk na to potřebuje trpělivost, než se do toho dostane. A myslím, že je to lepší to vidět teda v kině. Už i protože to je černobílý, ta kamera nemá to velký jako příběh, spíš to jako hodně stojí na atmosféře, což obrazově i zvukově, i jako hudebně, nebo vůbec audiovizuálně to fakt jako působí. Celý ten film je takový hodně jako paranoidní, prostě takovej thrillerovej, i když se tam vlastně nic jako neděje, protože ten Mengele, ale ono to vypovídá o tom vnitřním stavu toho Mengeleho, který, protože to celý se to odehrává za války v několika časových rovinách, mezi kterými se skáče, kdy on je v Argentině a později utíká do Brazílie a je neustále prostě jako má pod to pronásledování a toho pro něj nespravedlivého pronásledování a vlastně je takový jako čím dál tím šílenější z toho a čím dál tím protivnější, jako je fakt jako osamělej, na konci nemocnej, prostě žije v ne úplně jako nějak v nějakém luxusu. A důležitou postavou je jeho syn, který tam v jedné časové rovině za ním jako jede, jako už dospělej člověk s traumatem, že jeho otec je Josef Mengele a který ho tam jako konfrontuje s tím, co teda dělá za Osvětimi. Po jedné takovéhle otázce tam přijde fakt taková jako asi nejzapamatovanější sekvence celého filmu, kdy tam je takový jako radostný, velmi barevný, až v pastelových barvách, jako home video s Osvětimi, kdy teda vidíme toho šťastného mladého Mengeleho, jak dělá ty pokusy na lidech a na dvojčatech a jak tam prostě vaří těla a rozřezává je a spaluje kosti a takovýhle jako věci naprosto nechutný a tohle je fakt jako podaný prostě v tom fakt jako home video, kde oni se tam prostě skoro jako natáčí na kameru, mávají do kamery, usmívají se tam a ty nacisti a vězni moc neví, co se děje, jsou vystrašený a do toho tam zpívá jako takový jako malej orchestr z lidí s dwarfismem. Takže ten film je a ten film pro mě byl zajímavý v tom, je to fakt takový, že na začátku si říkáte, jestli by nebyl zajímavější natočit o tom synovi a o tom, jak se vrovnává s tím, že je Mengele. Ale pak jako třeba, že já jsem prostě, pro mě Josef Mengele byl takovej fakt, spíš takovej jako ne anděl smrti, jako spíš jako ďábel, jehož image mám spíš jako z filmu Hoši z Brazílie, kde je prostě Gregory Peck a kde tam jste viděli Hoši z Brazílie, takže když tak to doporučuju a nechci úplně spoilerovat, ale on tam prostě, tam Mengele jako fakt střádá velmi ďábelské plány na návrat nacismu a nevypadá tam vůbec jako nějak ochable. A teď tady v podání Augusta Diela ho vidíme prostě v té Jižní Americe, jak je fakt jako zapšklý, jak to neustále pořád přesvědčený, naprosto přesvědčený nacista, který hrozně nadává na to, jak jako spoustě lidem to prošlo. A my tam opravdu vidíme, jako, jak třeba on jednou jede v těch 50. letech na návštěvu domů, kde mu prostě jeho příbuzný říkají, tak se vrať tady prostě v tomhle městě, my tady platíme všechno, to nikomu nebude vadit, nikdo tě neudá prostě, ale on se jako bojí, tak to nejde. A fakt tam vidíme, jako u kolika lidech to prostě, to žilo je dál a prostě nějak jako přežívají po válce, prohráli, ale tak co? Je tam fakt jako mnoho takového morálního relativizování, třeba v té Brazílii ho ukrývá prostě pár, maďarský pár, kdy fakt ho ukrývají v podstatě jako Židi, jako se ukrývali Židi za války, tak tady oni ukryjí toho Mengeleho a když zjistí, kdo to je, tak třeba on s tím, ten manžel má problém, že se bojí, že to je už po Eichmannovo únesu, že taky tam přijde prostě Mossad na ně, ale žena ne, hele, vytřískáme z toho ještě další peníze, prostě zasloužíme si to. Takže takovýhle jako vedlejší postavy tam jsou nějaký naprostý jako fakt jako přesvědčený mladý nacisti, který mu pomáhají. A ten Mengele je tam, takže to celý to jako podhoubí prostě nějak, nebo nějaká společnost, která jako kterým je to úplně jako jedno, co se fakt jako dělo a za hrozný věci. A pak ten Mengele, který neustále prostě tam nadává, kdo všechno komu to všechno prošlo, jak je to nespříjemný, jako nespravedlivý pro něj, že jako jemu říkají anděl smrti, když on tam prostě byl jako jenom vědec a další lidi tam dělali strašné věci, ale zároveň vidíme, jako to jako zžírá úplně ne vina, ale prostě fakt ta paranoia, prostě toho, že na něj taky přijdou a toho, že najednou tam fakt jako on ztrácí nějakou tu nad lidskou ďábelskou jako podobu nebo image a fakt je tam prostě tak jako obyčejný starý nemocný člověk, který prostě to v hlavě jako fakt má příšerný názory, ale je to furt člověk a pro mě je jako důležitý, že tyhle ty lidi najednou fakt z toho piedestalu, kdy nám to přijde, že to, že to byl něco, někdo jako nenormální, kdo se prostě fakt zrodil jako Mengele, to je fakt jako to prostě to jméno je teďka úplně prostě, že by se tak nemohl nikdo jmenovat, jako je to fakt prostě hrozně, tak hrozně jako zní to ďábelsky, zní to prostě hrozivě, tak tady fakt vám to ukáže, že to je zase prostě jako člověk. A takže v tomhle si myslím, že je to dobrý, krom toho, ale jako vyžaduje to...
4: Takže
3: jsem
4: se ztratil.
2: Je to o Mengelem,
4: je dobrý, že to ukazuje, že Mengele je člověk?
3: Jo. No, protože
4: je diplomát a muž. Že to není abstraktně, jo,
3: že ti neukazuje, že Mengele byl prostě nějaký...
4: Nějaký abstraktní monstrum, ale...
3: Ano, abstraktní monstrum, o kterého můžeš dát ruce pryč.
4: Jo, jo, jo.
3: Což jsem měla trošku problém třeba se Zónou zájmu, že tam mi připadalo, že vlastně s těma lidma nemáme společného. Ten Mengele je prostě fakt jako člověk, který ti může být trošku blízký, akorát, že prostě má příšerný jako názory samozřejmě, ale prostě je to takový jako protivný dědek, který je prostě strašně sebestředný a všechno, ale pořád je to někdo, kdo ti přijde, že ho to znáš.
4: Když se dožil.
3: Prostě ho
4: fakt já jdu v sobotu na utkání Dukla Praha Baník Ostrava, takže možná se slyšíme naposledy.
2: A on ještě hraje Baník, když už jsou mimo, ne úplně, když to nemá cenu.
4: Vlastně, ty jsi mimo. Baník právě hraje
2: ještě
4: na Dukle.
2: Jako bojuje
4: jak Mengele prostě.
2: Jak Mengele už dobojoval.
3: No, doufám, že Mengele nebojuje jak Mengele. No, ten tam tiž

0: Havlera, tak už jako může.
1: Já jsem hlavně, jsi, bohužel...
0: Ale ty si děláš teďka srandu z toho,
2: já vím.
1: Já jsem až ex post zjistil, že po té, co jsem byl hostem podcastu o fotbalových chuligánech, po tom, co se stalo na Slávy, tak já jsem až ex post zjistil, že jeden z jiných hostů, který seděl vedle mě, je nejenom tady šéf publicistiky CNN Prima News a fanoušek Slavie Praha, ale i spoluscenárista filmu Livia. A já jsem to prostě nevěděl v tu chvíli, kdy jsem tam seděl, a kdybych to věděl, svět by nebyl stejný.
0: Je to jako výborná fotografie, myslím si, že to by se měl někam zarámovat, když jsem to viděla.
1: Jak,
2: tak můžete pozvat někdy do palců, ještě nebudu.
1: Ne, já nechci. Ale,
0: tak pojďme ale rychle, už potřebuji jít.
1: Ne, já jsem právě chtěl říct, já jsem přišel pozdě z rádia, Věta spěchá na masáž, a tak si vážíme vás, všech našich věrných posluchačů a posluchaček, takže o filmu Hokum, o kterém jsem chtěl mluvit, už dneska mluvit nebudu.
0: Já to věděla, tak můžeš říct rychle ano, ne, běžte se bát do kina, nebo ne?
1: No tak já řeknu ano, běžte se bát do kina a ty běž na masáž.
0: Dobře, běžte se bát, já jsem to věděla a bála jsem se.
1: A já dávám palec nahoru a více se o tom rozhovořím příště.
0: A ještě bych jenom chtěla říct lidem, prosím vás, když chodíte do kina a máte v sobě asi 10 piv, tak se nechoďte sedat do prostředí, že vedle mě seděli lidi a já měla pocit, že jsem jako ve výparech někde před Ankali v 5 ráno.
1: Vankali jsou jiné výpady než pivo.
0: Naštěstí se pak odsedli, aby měli blíž k pivu, tak šli si sednout.
2: Já myslím, že chodili furt na záchod.
0: No to taky, ale je to vlastně takový nekolegiální v kyně sedět, když seš pod parou a máš, seš plný výparu.
2: A jak jsem dělala si rad v kinech? Kyně.
0: Tak to můžeme probrat všechno příště, protože to je určitě taky palec nahoru. Pokud to nebyl teda kinosál C v pilotu.
2: Nebyl tam, to třetí sál.
1: Tam dávají chlast a tam se může pít pivo a dýchat výpady.
2: Ale taky tam někdo nadskakoval, když se tam bouchalo.
0: To tam se jako nadskakuje hodně. Tak jo, tak díky moc, že jste přišli a zase teda za 2 týdny. Uvidíme teda, jestli dorazí Viktor. No. Jak to s ním dopadne v sobotu.
1: My jsme přišli, vy jste poslouchali, také děkujeme. Naschánu.
0: Ty, co poslouchali samozřejmě.
1: Jo, ty jsi děkovala jim, ne nám.
0: Vám jo. Taky samozřejmě, všem.
2: A jsme na Instagramu.
1: Všem děkujeme.
0: Ale my tam nic nedáváme.
1: My tam nic nedáváme, ale to,
2: ale třeba,
1: ale to neznamená,
2: tam
1: že tam něco nedáme.
2: Nějakou s paníkou.
1: Já tam dám odkaz na ten podcast se spoluscenaristou filmu Livia. A taky tam byl člověk, který v tom podcastu, který je spoluautorem biografie nebo knih Tomáše Řepky.
0: Já myslím, proč to se děláš, Viktor, proč chodíš, jako to pro slávu děláš, nebo proč?
1: Přesně. Pro slávy.
0: Pro slávy.
2: Pro fotbal.
0: Pro český fotbal.
1: Český fotbal pro fanoušky. Naschledanou.
0: Tak jo, ahoj.
2: Ahoj.
3: Odvážné palce.
4: Reklama Rádia 1.
5: Zastavte se, nadechněte se a vraťte se k sobě. Letní škola živé pedagogiky vás zve na divadelní, herecké a výtvarné dílny v prostředí lesních lázní z Vánovice. Žádná teorie, jen zkušenost, sdílení a živá práce. Pro lektory, umělce i všechny, kdo chtějí oživit svou tvorbu i autentickou komunikaci. 19. až 24. července. Přihlášky na živapedagogika.eu.
6: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 53, který bude exkluzivně vystaven od 19. do 24. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
7: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert.
8: Placebo. Britská legenda je na cestě do Prahy. 30 let od debutu a s novou podobou Placebo Recreated. 15. listopadu Praha, sportovní hala Fortuna. Vstupenky na LiveNation.cz. Placebo přiváží LiveNation, podporuje Rádio 1.
9: A až dorazíš domů, tak zajedeme pro ty sazeničky jahod, rajčat, paprik a také bylinky.
10: No jasně, super.
9: Od kdy se těšíš do zahradnictví?
10: Od té doby, co jezdíme do Vraňan. Do Vraňan se těší všichni.
9: Dámy na rozkvetlé zahradnictví plné sazenic a vreb s avokádem, maču mango nebo jahoda.
10: Pánové na burger s trhaným masem.
11: A děti na 11 druhů zmrzlin, teda hlavně na tu legendární z vraňanských jahod.
10: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
12: Reklama na Radio 1.

CD non-stop. Máme tady čtvrtek 19. hodinu a s tím je tady také pravidelný pořad všedního dne, pořad CD non-stop. Příjemný poslech vám přeje Josef Sedloň, tentokrát s legendárním hudebníkem, členem také kapely The Police, Sting. A bude znít jeho druhé studiové album, krásná deska Nothing Like the Sun, která vyšla v roce 87 na značce A&M. My si dáváme tohleto britského hudebníka do CD non-stopu v souvislosti s jeho také blížícím se vystoupením zde v Praze, a to na festivalu Metronom, kde uzavře v neděli 21. června program tohohle výročního 10. ročníku. Vlastním jménem Gordon Matthew Thomas Sumner je původem z Wallsendu ze severovýchodní Anglie, kde se narodil v roce 51. Letos oslaví 75. narozeniny. V roce 77 se stěhuje do Londýna a tam zakládá také legendární kapelu The Police společně se Stuart Copelandem a Andy Summersem a společně pak vydali celkově 5 desek. Ta poslední vyšla v roce 83 pod názvem Synchronicity a přinesla obrovský také hit Every Breath You Take. Pak už ale se Gordon Sumner aka Sting vydává na solovou dráhu a jeho první deska vychází v roce 85 pod názvem The Dream of the Blue Turtles, sny o modrých želvách, která mu přinesla velký úspěch a také už tenkrát významné hitovky jako If You Love Somebody, Set Them Free, Fortress Around Your Heart či Russians. Po jeho živé desce se pak Sting navrací v roce 87 a to právě touhletou nádhernou, uhlazenější, propracovanější aranžemi deskou Nothing Like the Sun, kde kromě těch rockových, poprockových vlivů najdete vlivy i jazzu, reggae, world music či čisté akustiky. Krásná deska, kterou za chviličku také uslyšíte, která dala také 5 celkově singlů jako We'll Be Together, Be Still My Beating Heart, English Man in New York, slavná věc, Fragile, či také single They Dance Alone, který vyšel více než rok po vydání téhleté desky až v roce 88. Doplním, že s touhle deskou také vyhrál Sting jako nejlepší album na Brit Awards právě v roce 88 a v roce 89 získal dokonce 3 Grammy nominace s touhletou deskou. Během těch 90. let jste mohli od něj zaznamenat další, už více popovější desky jako The Soul Cages, The Ten Summoner's Tales z roku 93, Mercury Falling z roku 96 či Brand New Day v roce 99. Celkově na svém kontě má Sting 15 studiových alb, to poslední vyšlo v roce 2021 před 5 lety pod názvem The Bridge. Doplním, že kromě nominací na hudební ceny, třeba Grammy, získal ohlasy jako herec, ostatně jste ho mohli vidět třeba ve filmu Duna, získal třeba Zlatý globus, či také 4 dokonce nominace na Oscara. Takže velmi úspěšný umělec z Británie Sting přijíždí do Prahy představit však své živé aktuální album 3-0 Tour, které vyšlo v loňském roce a vystoupí v neděli 21. června se svou tříčlenou doprovodnou kapelou v Letňanech a uzavře festival Metronom. Teď už ale jeho legendární album z roku 87, druhá deska Nothing Like the Sun, tohle je Sting a já vám přeju krásný poslech. CD non-stop.

0: CD Nonstop. Každý všední den místo zpráv. Radio1.cz/CD Nonstop.
1: Reklama Rádia 1.
2: Mezi ploty více

0: sloty. Vstupenky jen do vyprodání zásob. Generální partner Innogy, oficiální partneři Staropramen Cool a Hasičská vzájemná pojišťovna. Za podpory Rádia 1.
1: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě? Toulat se Evropou? Nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat. To musíte zažít.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Stock půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na carglass.cz.
4: Carglass opraví, Carglass vymění.
5: Codeline se loučí. U toho nesmíte chybět. 5. prosince v pražském Foru Karlín. Od pouličního hraní až po největší světové haly. Codeline. 5. prosince Praha Forum Karlín. Vstupenky na LiveNation.cz. Podporuje Radio 1.
6: Reklama na Radio 1.
7: Ahoj, ahoj.
8: Hoj, hoj, hoj.
9: Rádio 1.
7: Ahoj.
10: Začíná hitparáda Rádia 1 s Jerrym Žákem. Naše rodinné zlato.
11: A je to tady.
12: Dobrý večer. Tak, začíná další hitparáda Rádia 1. Já jsem zjistil, že nějak nám to tady upadá, protože za prvý hostovský sluchátka jedny tady nejsou, druhý jsou nějaký voholený a třetí jsou prasklí. Takže já vysílám s těmi prasklými, který aspoň mají nějaký zvuk.
11: Tak, inženýr má prasklá sluchátka, odrbaný mobil a rozpitou svou omšelou.
12: Ale také mám čaj, který mi udělala Jana a jsem potěšen a je velmi dobrý.
11: Dnes je Mezinárodní den čaje a protože inženýr kdysi dávno daroval pytlík dobrého čaje, což hraničí s malým zázrakem, tak jsem se rozhodla, že budu hodná a přinesu mu.
12: To je dobře, že to zanechalo nějaký ten. Hele, to je vtipný, protože já jsem dneska byl na obědě se svojí spolužačkou z Gimplu a zrovna jsem, jako jsme se bavili o čajích a já znám že jo, ty, jako dva čaje, který jsem vymyslel, jako který jsem prostě našel já, že mi chutnají, plus mám nějaký od tebe, tak jsem jí hned začal jako to spát.
11: Machrovat to, samozřejmě jistě, ano.
12: Mohl jsem to ještě podtrhnout tím, že je Mezinárodní den čaje, že jo, což jsem nevěděl.
11: No, tak aspoň poznal, že o tom vlastně nic nevíš a jenom se snažíš oslňovat ženy.
12: Což vůbec nevadí, protože tam oběd byl o jídle, nikoliv o oslňování. Začíná další Rádia 1 s datem 21. května. My tady s Janou si občas takhle zavysíláme dohromady, zhruba tak jednou až spíše dvakrát až třikrát ročně. Čili dnes tady na vás budeme dva a je pro vás připravena tradiční sbírka soutěžních skladeb, nejprve 5 novinek a pak 20 soutěžních skladeb a ještě jedna retroskladba, kterou budeme muset s Janou ještě vymyslet.
11: Co? Já už mám dávno vymyšlenou samozřejmě.
12: Výborně, výborně.
11: Ale začneme teda od novinek rovnou.
12: Určitě.
11: Jdem na to.
12: Novinek je 5 a myslím si, že hned ta první vás zaujme. Jedná se o spolupráci francouzského producenta Generation a Švéda Young Lean, kterýho asi, jehož jméno by vám co si mělo říkat. No a single, který se jmenuje Storm, konkrétně Storm 2, protože ten původní single, no, respektive ta skladba se dá složit do dvou, Storm 1 a Storm 2, takhle i vyšly na tom singlu, tak my si hrajeme druhou část a ta skladba, respektive to jsou skladby, má úplně úžasný video a o tom vám řekne něco Jana.
11: Je to v podstatě spíš jako krátký generační film, který je o jako křehkých dospívajících chlapcích, kteří tu křehkost řeší tím, že si dávají pěstí do nosu. Ale má to naprosto jako super choreografii. Ten klip nebo to video s nima dělal Damien Chalec, což je jako dost slavný choreograf, jak jsem tak jako při pátrání zjistila. A jsou tam neskutečný jako skupinový scény, kdy lidi ve školních uniformách různě tančí a úplně z toho přecházejí v oči. A jako fakt je to teda velkolepý, to jsem koukla jak vrána. Ta písnička jako je sama o sobě dobrá, ale tady tomu dává další level. Jako.
12: To je, myslím si, že to bude jeden z jako takových zapamatovatelných a zásadních klipů asi.
11: Klipu určitě. Písnička nevím, ale ten klip je prostě, já si myslím, že to je fakt velký. No. Uh-huh. Tak jo, takže jedem. Generation Young Lean Storm 2.
8: Novinka týdne v hitparádě Rádia 1.

0: Toto doznívá první novinka Generation Young Lean Storm 2. Nabejtili jsme vás i na videoklip, tak se podívejte.
1: Tady se pozná, kdo má pubertální
0: ano,
1: děti.
0: Ano, přesně tak. No počkej, oni už tohle ani oni nepoužívají, jo, to už jsem zastydlej.
1: Vlastně. Takže vlastně to je takový to nejhorší, že ten rodič používá to, jo, co jo. Už je trapný.
0: Jo, jako, jo, ano, přesně.
1: Že jako třeba budeš takový tý roli toho, že co mladým dívkám říkáš, že to byl takový žabec, nebo tak něco.
0: Ježíš, no jo.
1: No pokračuj, Ježiš, pokračuj.
0: Další skladbou mezi novinkami je čerstvý single s názvem Upgrade od pro mě celkem záhadného projektu Cutface, což jsou dva Francouzi, pokud se nemýlím.
1: Je to francouzská.
0: Francouz, výborně. Cutface, Upgrade. Nic moc k tomu nemám, ani jestli k tomu máš nějaké
1: no,
0: bližší informace.
1: V podstatě oni o tom říkají, že to je čistý ponor do strašného mejdanu, na kterém se snažíte zapomenout a jediný jako způsob, jak to činíte, je naprosto se otupit všim, co je po ruce.
0: Dobrý.
2: Novinka týdne v hitparádě Rádia 1.

0: Posloucháte Hitparádu Rádia 1, pan inženýr tady vypráví o svém nadšení z nedávného koncertu, možná by si to mohl v rychlosti stručně připomenout.
1: Jo, tak posluchači vědí, že já tady dost často propaguji kapelu Sunflower Bean, kterou mám hodně rád.
0: jako asi jediný člověk v Evropě.
1: A pravděpodobně jsem jejím největším českým fanouškem.
0: Nepochybně. Získal si právě štítek věrného fanouška.
1: Kdy několik členů této kapely, respektive všichni tři, se rozhodli udělat si svoje vlastní solové projekty. A Julia Cumming, která vlastně je zpěvačkou, tak se rozhodla jet i do Evropy, takže jsem se byl podívat Berlíně na jejím koncertě, bylo to velmi pěkné. Nemá tam lidi ze své původní kapely, má tam někoho úplně jiného. Akorát teda byli trošku rozčarováni z toho, že na ně do klubu Mikropol v Berlíně přišlo zhruba tak 35 lidí, což bylo vidět zjevně nečekali. Ale já jsem se tam pak bavil s tím kytaristou, který říkal, a takový koncerty intimní jsou jako nejlepší. Že? Úplně jsem si přesně vzpomněl to, jak jsme onehdá hráli s Decline v Opavě pro 17 lidí a říkali jsme si úplně to samé. No, takže výlet do Berlína byl dobrý. Pokračujeme dál v novinkách a hrajeme si druhý single z chystané desky, nové od Death Cab for Cutie, čili kapely Bena Gibbarda. Ta deska se bude jmenovat I Built You a Tower a vlastně ona už vyjde teďka 5. června, což je vlastně asi za 14 dní.
0: Tak, zatím jsou venku právě dva tracky a pak předpokládám, že ještě něco dalšího v Rádiu 1 zazní a natáčel se částečně v domácích studiích. Jsem zvědavá, jak to poskládali. Takže Death Cab for Cutie, Punching the Flowers.
2: Novinka týdne v Hitparádě Rádia 1.

0: Posloucháte Hitparádu Rádia 1 dnes ve vydání, které moderuje Jana Kománková a já. A Jana vám teď před další skladbou ještě co si řekne, o co si vás požádá.
1: Já vás o nic nežádám. Já už nic nechci. Ne, jenom jsme chtěli zmínit, že tam samozřejmě můžete psát do studia, jako vždycky, to znamená na studio@radio1.cz nebo do chatu na radio1.cz, protože to čteme a jsme zvědaví. A čeká nás další novinka na tom sen pro město Keep, takový ozvěny 60. let. A je to píseň o naději a o tom, že se necháte unést proudem, který vám dává naději, aspoň takhle to oni popisují.
0: Zní to jako úplně jako téměř husí kůže původního soulu a jako
1: zní to jako husí kůže původního soulu? Jakože soul měl husí kůže. Ne, jako, takhle zněla. To je husí super. Kůže. Poslechněte si z husí kůži 60.
0: soulu. Oni vědí, jak to myslím. Promise to keep. Je to, jako já jsem si myslel, podle toho zvuku, že, který je prostě jako částečně starý, jsem si říkal, že to opravdu už nějaká zasloužilá paní vokalistka a ono ne, ona má teprve dvě desky a jsou tam ty ozvěny 60kových husích kůží. Tak.
2: Novinka týdne v Hitparádě Rádia 1.

0: mistuky husí kůže soulu. Paní, která ještě není zasloužila, nicméně hudebně to zní velmi zralé, řekněme. Poslední dnešní novinka Malty Beat a Sam Wilder skladba Please Hold Me, což vyniká zejména uklidňujícími vokály.
1: Tak je to holandský kolektiv, jako je to hodně na poplí, já sám jsem jako váhal, jestli to mám do hit parády dát nebo ne, ale nakonec jsem usoudil, že jo.
0: Jako mohli jste to zahradit raději Arab Strap, kteří máme, jsou taky nový, čerství, tak se mohli zahradit čerství, nikoliv ohnilý.
1: O týden starý. Please Hold Me featuring Sam Wilder.
2: Novinka týdne v hit parádě Rádia 1.
1: To je ono.
0: To je ona novinka. Pište nám.

0: Mňo.
1: Jo, tak se pustíme podklad. My máme za sebou poslední novinku Multibeat a Sam Welder. Please hold me. Takže už víte, pro co máte hlasovat. Stručně vám ještě sdělím, že hlasovat se dá na stránkách Rádia 1 a to dnes přesně od 22. hodiny, kdy se na webu Rádia 1 objeví aktuální žebříček, který vy znáte zatím jenom z jedné čtvrtiny. Hlasujte a moc děkujeme za všechny hlasy, které jste posílali. Teď jste hlasovali trošku víc, ono to bude možná spojený i s tím, že dneska si losujeme lístky na Davida Byrna, takže vás bylo více hlasujících, trošku vás to namotivovalo, který teda tady bude brzo vystupovat, protože 17. června. Dále jenom stručně připomenu, že hitparádu slyšíte vždy ve čtvrtek večer ve 20 hodin a následně v neděli dopoledne v repríze. Obvykle vás tady pozvu na pár vybraných koncertů. Dneska je dobrý, že je tady Jana, protože ta pečlivě sleduje a publikuje seznam koncertů na svém webu protišedi.cz.
0: Ach, jistě někdo objeví, že tam něco chybí a vždycky, když nazdílím
1: na
0: sociálních sítích, tak někdo vyšťourá nějakou věc a teď se jako tváří.
1: Ale nezapomeň, že my máme posluchače a jako znám je jménem, nebudu je tady jmenovat, oni vědí, kdo jsou, který prostě na ty všechny koncerty chodí za nás, jako oni prostě vědí, kde co je a jako je to životní filozofie chodit na všechny kvalitní koncerty, jo, na který my prostě jako nemůžeme.
0: A všecko sledovat mě jako fascinuje, jak jsou lidi znalí a pečliví, takže aspoň to prolítneme rychle. Dneska IBN Waves už tak nějak asi začaly v 6:30, takže se tam promítnou španělský, portugalský kapely a zítra PIL v Sasazu. Pozítří 23. května Goran Bregovič taky v Sasazu. 27. května Glacial, což je Lee Ronaldo, Tony Buck, David Watson a super skupina zkušených hráčů, řekněme, v Meat Factory, to si myslím, že bude fakt hezký. A takhle třeba v červnu, 6. června, party ve Františkánu, Stereo MCs a další. 7. června, triky v Meat Factory. 8. června, Backstreet Jury v Roxy. Okay, Koší, nevím, myslím si, já se vždycky spolu...
1: Ještě 9. června Garbage.
0: Jo, to jsem přeskočila schválně. A zase stejně tak přeskočím Košín. Ne, mě se vždycky vybaví, jak byla taková nějaká ta petice Košín v Praze, nechceme. Nicméně...
1: Já nebudu říkat, že zase zhruba před 4 lety jsem byl na Košín v Lucer na baru a myslel jsem, že to bude příšerný. A ono to vůbec nebylo příšerný, to bylo docela dobrý.
0: Fakt?
1: Takhle minimálně atmosféru si paní dokázala tam omotat ty lidi kolem jako prstů, to jsem musel ocenit. To. Jinak samozřejmě tam nezaznělo nic nového, zazněly starý hity a aspoň pan bubeník do toho docela solidně řezal. Ale paní jako velmi férově si tam ty lidi jako povodila, což jako bylo sympatický. A navíc tam dělá můj kámoš Martin Pouček, který ho tímto zdravím a mám tam slevu na báru, takže to vůbec nebylo špatný.
0: Takhle se to dělá. Tak pokud vás spíš než toto zajímá nějaká kvalitní hudba, tak 13. a 14. června Respekt Festival, Open Air na Štvanici za Screens a spoustu dalších etno kapel. Pokud vás zajímá nějaký ostřejší věci, tak 15. června Shredder v Cargo Gallery, 17. června již zmíněný David Byrne v O2 Univerzu, Mac DeMarco ve Foru Karlín 18. června, pak bude Metronome Festival, takže pokud se vám chce do Letňan třeba za Nickem Cavem a Stingem, tak můžete na konci měsíce. Pokud preferujete, řekněme, menší prostory, tak Aldous Harding 22. června v Roxy a 25. června v Arše Matmos, to si myslím, že bude fakt dobrý. Wu-Tang Club v Rožnově pod Radoštěm 25. pak, když by se chtěli na výlet.
1: Wu-Tang Club v Rožnově pod Radoštěm, to je boží naprosto.
0: Ne, Wu-Tang Club, ty Wu-Tang. A Wu-Tang Club, hele, bude jakýsi jako graffiti festival, který jako je nějakým způsobem zaštítěný, ale vůbec nikdo vlastně neví pořádně, jestli tam jako bude ta hudební produkce, takže to za ním ještě nezmíním.
1: Ale i tak to zní dobře, jako v Rožnově pod Radoštěm.
0: No jasně, jako 15. července Kraftwerk ve Foru Karlín, to se dost těším.
1: Jdeš?
0: Jo, na
1: jdu?
0: To půjdu.
1: Taky jdu.
0: Na to půjdu, jako jak třeba se mi nechce na místo jako Letňany, tak to forum jako snesu. A jako tím, že tam umí být fakt krásný čirej zvuk a ty Kraftwerk by tam mohly vyznít, tak na to se už docela dlouho těším.
1: Já beru děti, některé z mých dětí beru a jdeme určitě taky.
0: Susan Vega, pokud jste nostalgičtí, tak 15. července v Arše. A já nevím, myslím, že jako moc dá už.
1: To už asi stačí.
0: Nemusí, akorát možná ještě zmíním, že jsem málem přehlídla, že Mavis Staples, úžasná zpěvačka, přijede na krásný ztráty v srpnu na festival Michala Prokopa, což jako mě mile překvapilo.
1: To je taková ta už paní v letech?
0: Paní, který je asi 80
1: něco.
0: To je
1: něco. Ta, co teďka s těma Gorillaz.
0: No a vydala coverový album asi před půl rokem, který je úplně úžasný. Jsou tam předělání třeba Sparkle Horse, takový věci, který bys jako vůbec nečekal, že někdo takovejhle jako si převezme do repertoáru a je to jako strašně jímavý a skvělý. A prostě z něčeho nic se objeví jako ve všeticích.
1: To je super, protože mě teďka zaujala tím, jak jsem ji viděl v pár klipech vlastně těch Gorillaz.
0: No,
1: na
0: no tak hurá,
1: výborně, výborně.
0: Hurá na festival v půlce srpna. Tak jo, příště vám určitě povíme víc. Já myslím, že teďka už jasně, se nebudem dlouze stačí. Rochnit v plánech na hodně dopředu a pustíme si nějaký ty jako budující.
1: Ano, tak přesně, 15. místo Lambrini Girls. Divoká dvojka, která taky hrála loni v Bike Jesus, prej to bylo jako fakt punk jako na entou. Cult of Celebrity, taková rychlovka na 15. místě, už 3 týdny v parádě.

0: To byly Lambrini Girls a já jsem si uvědomil, že jsme ještě neřekli dvě akce, které jsme měli v plánu sdělit, a to jsou pozvánky na akce související s Rádiem 1.
1: Pravda.
0: No, nejprve teď v úterý příští týden, 26. proběhne další večer s názvem Rádio 1 na blízko, a to je příležitost, kdy my si zveme, já a Jana si zveme někoho z kolegů z Rádia 1, tentokrát to bude Tadeáš Háger, do čítárny Unijazzu a tam je zpovídáme.
1: Tak 14. díl začne jako vždycky a v nějakých 7 hodin plus minus. On to jako má začít 7, ale někdy se vždycky dát ještě cigáru, začínáme v
0: 19.10.
1: Ale já si myslím, že to bude fajn, protože tady až je velmi všestranný člověk, hrá ve spoustě kapel, je výtvarně činej a zase to bude jako jiný pohled na Rádio 1. Je to tam jako vždycky je volný vstup.
0: A je tam útulno.
1: A je tam útulno, je to příjemný místo. Takže 26. května můžete přijít do žižkovské čítárny Unijazz a pokud chcete, tak můžete taky na tu Dobříš.
0: Ano, na Dobříši v pátek 29. května proběhne nepravidelný večírek.
1: Již druhý v pořadí.
0: Ano, DJs Rádia 1 k příležitosti 35. narozenin.
1: Tak ještě jako doslavujeme ty narozeniny.
0: Ano, přesně tak. Minule se to povedlo, tak doufám, že se to povede i teď, tak určitě na Dobříš to není daleko. Program bude bohatý, začneme besedou a pak bude následovat divoký line-up, který vám Jana připomene.
1: Trošky line-up z hlavy nevím.
0: Aha, tak dobrý, tak já myslel, že do toho koukáš.
1: Ne, já koukám tady do nablízko a snažím se ještě.
0: Jo, tak já ten line-up vím.
1: Tak
0: Douglas Arianes, Babe Ellen, Stan Zim a Josef Sedloň, to bude to jsou všechno náboje toho večírku, který bude v pátek 29. června v kulturním domě na Dobříši.
1: Já myslím, že ty mimopražské akce mají určitý kouzlo, jak to není tak přehlcený, protože samozřejmě v Praze je každý večer několik věcí a ty lidi jsou trochu jako ofrnělí, tak myslím si, že tyhle ty akce mají určitě jako punc něčeho navíc, aspoň jmenuje jako ten, já jsem teda jako odjížděla první, takže nevím, co se tam dělo potom, no, ale slyšela jsem, že to byl jako velmi divoký večírek, na který se vzpomíná ještě 2 roky poté, takže.
0: Jako já doufám, že se to podaří aspoň jako zopáknout stejně tak, jako to bylo minule, nebo dokonce lépe, protože ti lidé, kteří tam třeba nedorazili před těma 2-3 lety, tak teď před 2, tak jako trošku litují a těší se na to, že právě mají šanci to napravit, tak uvidíme, jak to dopadne. Takže každopádně.
1: Kulturák na Dobříši, interiér v podstatě pamatuje už jako různé několik režimů.
0: No, to bývalá synagoga, takže to má ještě přesah.
1: Ještě taky, to jsem ani nevěděl.
0: No, ano, ano.
1: Takže 29. května a předtím teda 26. května na Žižkově v čítárně Unijazz u sedlosti Krenovka, dá se tam jít i jako ze zora po takovém tom chodníčku. A
0: jo, potom, ano. My se posuneme dál, já prozradím, že do hitparády se

0: Krásná věc je to. Ano, vyjádřil jsem se o ní špatně.
1: A nic neříkám. No. Já se jenom významně dívám.
0: Máme tady 11. místo. To jsou Channel Beats, respektive je newyorský muzikant Shane Lavars. Teprve jeho druhá deska s názvem Your Day Will Come 26. června vyjde a my si hrajeme skladbu Song for the Messenger. To je novinka z minulého kola taky.

0: Channel Beats, teď se pohybujeme v velmi klidných vodách, protože i ta následující věc bude klidná.
1: Tak jo. Grace Ives, What If?

0: My se tady s Janou ještě mimo bavíme o různých zážitcích, zejména teda s mými dětmi. Já jsem...
1: Zážitcích, jako Jerry má dlouhý monolog o svých nudných rodinných věcech, ne, já to dělám hm.
0: Já jsem si teďka vzpomněl
1: ale ještě... jsme se po...
0: na jednu věc jsem si vzpomněl, která jako... Aneška, moje dcera, se tady občas i se mnou byla v rádiu vysílat, a teďka se jako posteskla kvůli hudbě, protože ona říká, teď poslouchá jako K-pop, začala poslouchat, jak tam vybírá nějaký věci.
1: A to bych se taky stýskala, kdyby poslouchala K-pop.
0: Jako jeli v autě a říká, tati, já mám problém. Já jsem zjistila, že vůbec neposlouchám Slipknoty, že jo. Takže aha, má občas jako tendenci být smutná z toho, že poslouchá K-pop a zapomněla na své oblíbené kapely.
1: A nechceš jí pustit nějakou dobrou hudbu?
0: A tak to jí naučili kluci, že jo? Ty Slipknoty.
1: Tak si by si mohl zasáhnout, co by autorita. Tady v rádiu máš přístup k takovému množství krásné, kvalitní hudby.
0: To jo, ale já nebudu
1: tak
0: s tím dětem
1: poslouchat na jednu stranu podřadný schematický K-pop a na druhou stranu jako tady uřvaný klauny.
0: A ona neposlouchá jenom Slipknoty, ona poslouchá Metalliku třeba ještě k tomu a Rammstein, že jo?
1: Jako...
0: Čím tě mám ještě, Jani, čím tě mám ještě udeřit?
1: Jako, udeřím já tebe, ale nebude to metaforicky Metallicu.
0: No, pojďme dál. New Yorkští Fuckers a pak hned třeba můžeme pustit Soulvex.
1: Aka inženýrce na cigáru.
0: Přesně tak. A takhle, nemusí je pouštět Soulvex, ty jsou sami dlouhý na to cigáru, ale klidně to můžeme spojit dohromady, ať taky furt nekecáme.
1: No tak bude, to je, takže teďka mě čeká 9 minut monologu inženýra o jeho rodinných peripetích a vás čekají Fuckers Butterfly a potom Soulvex Perfect We Are Not.

0: Teď nás čeká trocha irského sebeurčení, Kneecap, Irish Goodbye a Kate Tempest jako host.
1: To novinka z minulého kola.
0: A docela rychle vystřelila na 7. místo.

0: Posloucháte Hitparádu na Rádiu 1, už jsme u 7. místa. Dneska jsme tady v posílené sestavě, kde mým hostem je kolegyně Jana Kománková. 7. místo, Irish Goodbye, novinka z minulého kola. No a teď Kurt Weill.
1: Chance to bleed.
0: Jeho alternativní rock'n'roll a asi s milionem refrénů tahle ta skladba.
2: Venco, proč bučí?
3: Odek jsem jí vypnul, to rádio jedná.
2: No to

0: Prej si říkal, že to je kolky z naší školky, tahle písnička.
1: No to jsem tady říkal minule, že to má tolik, že tolik refrénů snad nemá ani, nemají ani holky z naší školky.
0: Víš, teď ti to můžeme opakovat. A vidíš, jak to hezký, úspěšný v parádě. Co to říká o úspěšnosti písní a vkusu našich posluchačů? Ale vlastně ještě víš, je něco, co naopak je zádumčivý, smutný muž a taková rozjímavá.
1: Ale taky vlastně už jako hodně historický, že, protože oba pánové se jmenují Kurt teda, ať Kurt Wagner z Lemče, pan Kurt Weill, tak mají už za sebou jako leta. A já jsem třeba vůbec nevěděl, že Lemče ještě hrajou. Jako
0: jo, to, a jako on tady byl i jako duo, tady byli v jednom malém divadle, měl nedávno koncert. A jinak jako fungují furt. Pátý místo, jedna z novinek, se probojovala zatím nejvýš z těch nasazených.
1: Jinak pro zajímavost na banjo, nevím jestli přímo v této písničce, ale na desce Lamb Chop hraje Bon Iver. Nebo je Justin Vernon.

0: musím říct, že mě vždycky potěší, že takovýhle věci se dostalo na špici, parády.
1: Děkujem za pěkné hlasování. Následují Boards of Canada.
0: Tak si pustíme tape 05. Velký návrat.

0: zárumčivý borcov Kanada, který se vrací s různým mediálním šumem, všelijakými tajemnými plagáty a tak.
1: A novou deskou.
0: No, to myslím, to je jako to celá věc je, protože mají novou desku, víš? To tak některé kapely dělají, já vím, že ty se v hudbě nepohybuješ.
1: Ty jsi to řekla strašně mlhavě, že s tou mlhou, tak jsem si říkal, jako, ano, ústí to, tak třeba ne všichni vědí, že to ústí v desku, že mohli taky jenom vypustit mlhu a se odejít. Boards of Canada, ta deska vyjde 29. května.
0: Tak a ty můžeš teďka mlžit ano. O různých soutěžích a výhercích.
1: Výborně. Tak. Připomínám, že úderem 22. hodiny, tedy ve čtvrtek večer, můžete začít hlasovat do žebříčku Hitparády Rádia 1 s datem 21. května. A v případě, že tak učiníte, tak příští týden tři z vás hlasujících mohou udržet lístky na koncert kapely Košín.
0: která bude vystupovat. Teď nebude nikdo hlasovat.
1: 11. června v areálu 7 v Holešovicích v rámci série Prague Open Air. Nicméně, já už jsem tady zmiňoval, že vzhledem k tomu, že jsou tady jako ceny lístky na koncert Davida Byrna, teď na 17. června, tak vás hlasovalo docela dost. A výherci jsou Šárka Čížková, Pavla Špiváková a Milena Svobodová. Tyto tři dámy můžou vyrazit na koncert Davida Byrna. Gratuluji. Svá jména naleznete také na webu Hitparády a kolegyně vám zašle e-mail, jak si svoje lístky můžete převzít. Jinak do Hitparády postoupilo celkem všech pět novinek z minulého kola a pět skladeb, které Hitparádu opustily, byly Pussifer z prvního místa, Fever Ray, Jenny Best, Holy Bones a Baxter Dury a Derry Bay. Tak, toť asi vše. Připomenu, že Hitparádu slýcháte dvakrát týdně ve čtvrtek a v neděli. Když už budete v tom hlasování, podpořte také sesterský pořad Hitparádu českých a slovenských hitů Velká sedma, kterou...
0: A pokud se bojíte, že vyhrajete lístek na Košín, tak hlasujte radši jenom ve Velké sedmě.
1: Dobrá, bývám dobrým zvykem, že si teď hrajeme nějakou retroskladbu a Jana samozřejmě nějakou připravila a pro mě to je překvapení, páč jsme si nestačili říct, co vlastně teda Janě si vybrala.
0: Vybrala jsem, protože teď oslavil 80. Robert Fripp, což mi přijde jako hezký a vlastně se to ani moc nereflektovalo, tak skladbu, kterou udělali s Davidem Stelvianem, oni v roce 1993 vydali společný album, který, myslím, je moc milý a dobře se poslouchá. A jako jediný single z toho existuje skladba Jean the Birdman, má i video. Pro videový nerdy dodávám, že jeho režisér Greenhawk se v zápětí strašně proslavil, protože udělal klip k skladbě Black Hole Sun od Soundgarden, ale ještě předtím udělal klip tady k té písni.

0: Máme tady výkřik nikoliv na tuhle skladbu, ale koukám, že ten člověk to psal před 1/4 hodiny hezké a skvělé, tak dobře, tak aspoň někdo nás poslouchá, dokonce někdo, kdo umí všechny písmenka.
1: Jinak to, dík za tuhle retroskladbu, ty desku si poslechnu, protože na to jsem úplně zapomněl.
0: Celý hezký album, rok 93, nějak to jako zapadlo ta deska, podle mě si...
1: Ale hrávali jsme to v rádiu, jako Standa Zima to hrál hodně, jo, David Sylvie.
0: Tenkrát se to fasovalo, myslím, když to byla jako ta zlatá éra těch gramofonových firm, kdy začali přivážet tyhle ty dobrý věci a dávali to různým novinářům a médiím poměrně ve velkým, takže... Takže rok 93.
1: Krása. Pojďme se podívat na třetí místo hitparády Rádia 1, tam se o dvě místa posunuli Future Islands, kapela vedená Samem Herringem, který každá jeho interpretace skladeb je vlastně bojem o život téměř. Tak energického frontmana jsem dlouho neviděl. Future Islands budou vydávat bestovku 22. května, znamená zítra, a v rámci teda nové tvorby přidali na ní i jeden z nových singlů Find Love.
2: Rádio 1. To žeru.

0: Culture Islands, než se pustíme do dalších dvou míst, tak ještě tady zdravím posluchače, který píše, že se chystá na party Rádia 1 na Dobříš a ptá se, od kolika začíná beseda.
1: No, v 8 začneme.
0: V 8 začne začít... vše, takže v 8 začne beseda, pak po, řekněme, necelý hodině?
1: To asi možná ty a budeme se zkrátit.
0: Tak no. Po méně než hodině, tak, možná no. I po půl hodině. Ano. Začne hrát hudba, takže doraž včas. Píše, že to je věrný fanoušek, tak to je
1: odměle. To je dobrý, to mám radost.
0: Si těší, že se někomu chce nás ještě být našimi fanoušky. Každopádně zbývají dvě místa, druhý místo Kyoto a Warpaint.
1: Kyoto, dvojice Rowan Heath a Lou Rhodes, druhá deska Black Salt, jinak Kyoto se objevili loni v Praze na takovém koncertě. Zajímalo by mě, kolik tam bylo lidí, ale byl to takový relativně, málo, podle mého, málo propagovaný koncert, ale určitě to bylo krásné.

0: No a vypadá se bude chýlit k závěru. A my vám teda ještě připomeneme, že můžete přijít příští pátek na Dobříš na párty a že můžete přijít příští týden taky do Krenovky a Kačítány Unijazz.
1: To bude v úterý.
0: To bude v úterý. A tady píšou ještě posluchači, že besedu budeme muset protáhnout. Nebo se si budou chtít povídat. A tady ještě někdo jiný píše, že koncert Kyoto, že byl sice podle ní propagovaný standardně, nebo aspoň to teda konstatuje, ano. Jenomže vyšel na 17. listopad.
1: Aha.
0: Což...
1: On byl na té lodi, na Cargo Galerii.
0: Na té lodi, no. A hlavně se trochu bojím, že Kyoto u nás nejsou zas tak... Jako Lou Rhodes, ano, Lamp, ano, ale Kyoto. Hmm. Že možná tam ten link nenastal a plus 17. listopad, prostě těžký datum. No, nicméně... koncert, na který by lidi přišli, i kdyby nebyl propagovaný vůbec, kdyby tady hráli Messi Fetek. A jo, ještě kdyby s nima byl Tom Bates. Ano, jako Messi Fetek dlouho nic neudělal, já už jsem měla za to, že se stanou pouze jako aktivisty. Už jsem je ani pak přestala sledovat na sociálních médiích, protože jsem si říkala, ty už snad jako žádnou hudbu neudělají. A z ničeho nic se vynořili s celou novou písní a s oslujícím Tomem Vejcem. A ta věc je jako fakt dobrá, přesvědčivá a i oblíbená mezi naším posluchačstvem, takže vyhráli hitparádu. No,
1: první místo Boots on the Ground.
0: Já si myslím, že i v té celoroční budou bodovat, co?
1: Uvidíme. Zatím jsou tady 3 týdny, tak jak se to nějak... poskládá. Já si myslím, že jo, protože hned z novinky vyskočily na první místo.
0: Já si myslím, že v celoroční hitparádě budou první až třetí, kdyby
1: se vsadila. Musíme určit termín celoroční hitparády.
0: No, čtvrtek vychází na Silvestra.
1: Výborně. A dáme Silvestra.
0: Tak jo, já jsem pro.
1: Tak jo.

Tak to bylo první místo hitparádě Rádia 1, Boots on the Ground, Massive Attack a Tom Waits, protiválečný song dvou legend. No a nás teďka čeká rychlá rekapitulace dnešního pořadu.

0: posloucháte Rádio 1.
1: Tak nejprve novinky. Novinka první Generation a Young Lean, single s názvem Storm 2. Dále jsme slyšeli Cut Face, skladbu Upgrade. A toto už jsou Death Cab for Cutie, Punching in the Flowers. Novinka s názvem Promise to Keep od Ellie Thompson, 4. A poslední novinka, Multibeat, Please Hold Me, featuring Sam Wilder. Lamborghini Girls, 15. místo, Cult of Celebrity. Čtrnácté místo, Samsara Spirals, což je německý producent Asa 808 a Brit Throwing Snow, novinka z minulého kola. Jinak škoda, že v rádiu nemáme webkameru, teď by se zrovna hodila, protože Jana, která tady se mnou celé 2 hodiny pěkně vysílala, nyní se rozhodla, že bude prozkoumávat nejrůznější iluminační aplikace typu stroboskop, které obzvláště jdou využít v rádiu. V hitparádě jsme měli taky Lucy Dacus a její skladbu Planting Tomatoes. Dvanáctka Fink, Wishing for Blue Sky. Jedenáctka Channel Beats. Já to musím přečíst rychle už, protože tady se nedá pracovat. Jana mi tady komíhá svítícím telefonem. Pojď se Jani rozloučit, já řeknu, že na místě 10. Grace Ives, pak byly Fuckers, Soulwax a tak dále. Tohle jsou třeba Fuckers, teďka tohle jsou Soulwax. A ještě to vezmeme rychle, tady jsou Kneecap a Kate Tempest. Já už skoro nic nevidím, protože už mám úplně vyblikaný oči. Hráli jsme si taky Kurta Weila, Chance to Bleed. Tady máte 2 vteřiny této skladby, protože už

0: musím utíkat. Lamp Chop Weekend, novinka na místě pátém, dále nový Boards of Canada na místě čtvrtém, to jsou oni. Future Islands, Find Love, druhé místo Kyoto Warpaint a jednička Massive Attack a Tom Waits, Boots on the Ground. Tak, já děkuji za pozornost. Jani, pojď se ještě rozloučit s našimi posluchači. Nemůžeš takhle utéct úplně.
1: Nikam neutíkám, hezky se loučím, naslyšenou jednak příští středu, jednak v nějakých dalších společných hitparádách a jinak takhle. Naslyšenou příští čtvrtek.
0: Tak, jsem si říkal.
1: Odpoledne, příští čtvrtek bude taky další díl pořadu Sleep Clubbing, který bude už brzo mít stejný díl. A jinak občasné hostování v hitparádě.
0: Tak jo, mějte se hezky.

0: Reklama Rádia 1.
1: Jsem Anna Beata Háblová a zvu vás k objevování Prahy jinak. Přidejte své místo do projektu Praha poetická. Stačí označit bodem na mapě a popsat ho pár stručnými větami. Společně tím vytvoříme báseň o městě. Zapojte se i vy na stránkách prahapoetická.geoportalpraha.cz.
2: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Reklama na Radio 1.

mikrofonu Radio 1, uší mikrofon. Žádáme posluchači, zachovejte nám přízeň, závada není ve vašem přijímače. Radio 1 vysílá a zkouší mikrofon. Nepokoušejte se přeladit, všechno bude dobrý.

Tak posloucháte Rádio 1 na frekvenci 91,9 FM v Praze a v okolí a na jiných frekvencích v některých větších českých městech, případně po internetu všude možně po světě. Já se jmenuji Štěpán Wolf a budu vám do půlnoci vybírat hudbu, aby váš dnešní čtvrteční večer byl přesně takový, jaký si představujete. Tady to jsou nový Lamp Chop Weekend. Předtím vám hrál Dogan Gibson a Health.

Tak ve 22 hodin 53 minut a 35 vteřin vám dohrál společný single Dvěnc a Lauren Auder. Oba tady ty projekty v různých letech hrály na festivalu Creepy TP, tehdy v Kutní Hoře, letos poprvé proběhne Creepko v Praze a Lauren Auder tam vystoupí znova. Předtím vám hrála Nina Nastasia Alien Nose Job a další věc bude od další kapely, kterou vidíte na Creepku, Track Violence z Kanady.

and singing in she sinks. The lonelier the barks and boats, under clatter and clinging ships. As the surf drifts dreamless, stones chatter into your feet. Tak, nová deska Bladey, a nečekaný spojení s Karen 93, teda s Davidem Tibetem ve skladbě Fox and Birch. Předtím vám hrál Alex Cameron, je čtvrtek ještě pořád, 21. května a vy posloucháte Radio 1, buď na FM frekvencích nebo onlineově nebo jakýmkoliv jiným způsobem. Pomalu se překlopila 11. hodina a já mám tady ještě pro vás pár věcí. Počínaje kapelou Trader z jejich novýho EP Hoodie, skladba Wake Up.

Tak dohrál vám Bill Callahan skladbu Eight McClick Show z desky Sometimes I Wish We Were an Eagle, která vyšla už docela dávno, ale ještě pořád si to pamatuju, takže to zase nebude až tak dávno, třeba 15 let. Vy posloucháte Rádio 1, u mikrofonu ještě pořád za mikrofonem teda sedím. Já jmenuji se Štěpán Bolfa pod hlavičkou M180. Mám pro vás připravených ještě pár věcí, než se přesunu do polohy horizontální. Tohleto bude jednočlenný projekt kapela You Broke My Heart, Commuted, skladba You Broke My Heart, Commuted.

Alexis Taylor, skladba Perfect Kiss a další věc, tu potřebuju nutně věnovat dvěma z mých tří dcer, a to tý prostřední, která úspěšně prošla martýriem kolem přijímaček na střední, a tý úplně nejstarší, která se zase dostala na výšku, tak pro Fanny a pro Julie je jejich oblíbený The Garden, nový single Five Mile Ponytail, The Garden na Rádiu 1. She was floating horizontally up and down in front of the

Hrála vám kapela Magtaverskan, švédská kapela z Göteborgu, z jejich staršího alba skladba This Time. A tohle už je kapela Kola. Conflagration Mindset.

Tak dohrála vám kapela Kola, což je zkrácený akronym pro Cost of Living Adjustment. Bude mě pro dnešní večer, už to bude v podstatě všechno. Mějte se pěkně, zase za 14 dní tady na Rádiu 1 budu buď to od 10 hodin večer, tady budu buď to já, nebo můj parťák Jakub Hošek, nebo tady budeme teoreticky společně pod hlavičkou M180 a na úplný závěr novinka od kapely, kterou tady v našich blocích hrajem docela často, přirozeně. Shiu Shiu před časem hráli v Praze v Doxu v rámci výstavy Davida Lynche, jejich verzi soundtracku k Eraserhead, a teď tato záležitost vychází na vinilu, CDčku, kazetě a dokonce i na VHSce. Zatím je z tady toho alba venku jenom první single a taky asi hudebně nejvýraznější věc Eraserhead, skladba In Heaven. Takže ode mě úplná třešnička na závěr. Mějte se pěkně a za 14 dní zas tady na Rádiu 1. Samozřejmě během těch 14 dnů non-stop poslouchejte Rádiu 1, taky co jiného byste dělali v téhletý zjitřený době.

0: Takže zvuk
1: jede.
0: Kamera
1: jako jede.
0: 90.9 poprvé.
2: Rádio 1.

0: Andrei.
1: Albert?

Zkouší vás zvuky vesmíru? Rádio 1. Už 35 let chráníme váš hudební sluch.